0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
3: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezas.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce?

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Radio FM+. Hit Radio FM+.
1: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne...

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
2: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
1: Co to je za zvuk, Milane?
2: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
3: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
4: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz. Porsche
1: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
2: Jaká porce?

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
5: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
9: Postele Losiná.
11: Miluju nový místa se skvělou kávou.
12: Jo, Kapka.
11: Co je Kapka?
12: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
11: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
12: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
11: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
12: Předplatné na kávu.cz.
13: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax sezóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
14: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo

0: Probudíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
7: On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, za chviličku 6. hodina a první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Novela o veřejných rozpočtech se vrací do sněmovny. Senátoři v ní prosadili přísnější podmínky proto, aby vláda mohla navyšovat státní výdaje nad schválený rámec. Horní komora chce mimo jiné posílit parlamentní dohled nad vládními financemi a omezit nezapočítávání miliardových investic do dopravních staveb přímo do rozpočtového schodku. Dovolená v chorvatských kempech se letos výrazně prodraží. Podle analýzy německého automoto klubu vzrostly tamní ceny meziročně o 12% a Chorvatsko se stalo vůbec nejdražší zemí v Evropě. Noc v hlavní sezóně vyjde tříčlenou rodinu s karavanem v průměru na 73 euro, tedy 1760 korun. To je o poznání více než v tradičně nákladnějších destinacích, jako je Itálie nebo horské Švýcarsko. A pojďme také jako již tradičně na mistrovství světa. Angličané zahájili své vystoupení výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a aktuálně se nachází už v nastaveném čase utkání mezi Uzbekistánem a Kolumbií, kde vede Kolumbie 2-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Plzni opět vyjel oblíbený vláček, který cestující vozí do zoologické zahrady. Sezónu zahájil o uplynulém víkendu a jezdit bude na obvyklé trase vždy o víkendech nebo o svátcích, mezi 10:30. Cestující navíc letos určitě potěší novinka. Jízdné je nově možné uhradit platební kartou. Není nutné mít u sebe hotovost. No a jak vypadá předpověď na středu? Dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně oblačno nebo polojasno. Předpověď slibuje taky občasný déšť nebo přehánky a teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A Filipem.
2: Krásné ráno.
1: Krásné ráno. Je tady s námi stále Filip. Je tady s námi i Jasmin.
3: A je tady s náma i Michal.
1: Ano, a už to voní víkendem, už to cítíte?
3: Čtvrtek, malý pátek, ano.
1: Už se to blíží. No tak jsme rádi, že jste se nás pustili. 6 až 9 snídaně šampionů. No a začneme něčím horským. Tady je Dan Barta, On My Head. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: Mazliku, 6 hodin 5 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je čtvrteční snídaně šampionů. Mě by zajímalo, jestli taky znáte ten pocit, když se předchozí den nacpete a druhý den až třeba večeříte. Zažili jste někdy?
1: Ne, já mám hlad furt.
0: Fakt? A co ty?
2: Já mám taky hlad furt, ale já se většinou strašně přežeru k obědu a pak k večeři.
0: Já teda mám taky hlad furt, ale já jsem byl včera pracovně na firmní akci, všude jídlo, extrémně jídla, Míša se nacpal a já teda musím říct, že já teda rozhodně dneska snídat a asi ani obědvat nebudu, ale tak není to o mně, tak mě by zajímalo, co budete snídat vy dva.
1: Já už snídám. Mm-hmm. Já tady mám jogurt s mysli a nějakým převarem, nebo jak se tomu říká.
0: Jako bude to dobrý, ale vypadá, že už to někdo jed.
1: No tak je, ano, je to, ne, je to hezký, je to rozjedený. No takže já takhle, co ty?
2: Postrádám inspiraci vždycky, vždycky řeknu, začnu den zdravě a pošlu tam nějaký pečivo vždycky. Takže většinou anglický rohlík a koláček, abych si dal slaný i sladký a pak podle toho taky Filipek vypadá, no nedá se nic dělat.
0: Já jsem říkal, že teda budu asi až večeřet, ale jak jsi zmínil anglický slaný rohlík, tak ten, na ten by se místo našlo.
2: Takže neušetřím dneska zase.
0: Asi ne.
2: Frišto.
0: Asi ne. No a co snídáte vy? Co snídáte vy? To nás zajímá, nebo respektive, co snídáte, lomeno, co byste si dali k snídani?
1: Dneska je mimochodem den gastronomie, takže klidně se po tom jídle takhle pojďme pobavit. Čeká nás minuta šampionů. Máme 60 sekund na to přečíst všechny zprávy od vás, ve kterých chceme vědět klasicky. Jak se jmenujete, odkud jste a teda ta poslední věc. Co byste si rádi dali bez co reálně snídáte?
0: 777 937 777, pošlete nám to SMS-kou nebo na WhatsApp, no a my k vám posíláme další hity. Tohle je Benson Boone, hezké ráno.

0: 10 minut po 6. posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Ptali jsme se vás, co snídáte, lomeno, co byste si ideálně ke snídaní dali. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Andrea České Budějice bude mít jogurt, ale dala by si radši něco slaného.
0: Dominik Ostrava, snídaně bageta z automatu.
1: Roman Turnov, dneska snídaně od babičky, buchty a kafe, ale těší se na all inclusive dovču.
0: Hezký. Míša Třebíč, každé ráno už asi rok to stejné, rozmačkaný banán, jogurt, vločky, ovoce, ještě se jí to neomrzelo.
1: Marila Žďár snídá každý den to samé, oříšky, vločky, ovoce z kořice, chia semínka, med a jogurt, ale měnila by.
0: Bára Chomutov, ovesná kaše.
1: Panda Nymburk jde do Poděbrad na kole pro rohlíčky.
0: Květa Děčín snídala volské oko na slanině a chuť by měla na plátek krkovice na grilu.
1: Bára Chomutov, každý den ovesná kaše s ovocem a tvarohem.
0: A ještě hlasovka od Toma, pojďme na to.
2: Ahoj, jsem Tomáš. Nejradši bych si na snídaní dal koleno nebo pečený prasátko. Ale jelikož stávám libovolně 3., 2., 5., 6., tak snídám, co po ruce je, ale až za hodinu nemůžu hned jet. Čau Tom. Střebíče.
1: Prasátko.
0: Já jsem říkal, že jsem teda nacpanej ze včerejší firmky, jo, ale podle těch zpráv, co jste psali, asi bych našel něco, nebo 100% bych našel něco, co by se mi do bříška ještě vešlo. Tak děkujeme za inspiraci a posíláme k vám další hity. Tohle by vás mohlo bavit, Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes.

0: Úplně Coldplay, není nikdy dost. Viva la vida na Hit Radio. 6:45. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Krásné ráno.
1: Dámy, hlavně. Představte si, že porodíte dvojčata. A potom zjistíte, že každý z nich má jinýho tátu. Jestli se to zdá nereálný, tak ne, stalo se to v Brazílii. 19-letá Brazilka porodila dvě děti, dvojčata, ale každý má jinýho tatínka. A než začnete přemýšlet, jak je to možný, tak vědci potvrzují, že je to fakt jako výjimečná situace, hodně ojedinělá, ale že se opravdu může stát. A jak se může stát, jo? Když jste až moc společenský během posledních 24 hodin. Jo, když tam něco s někým, ale s vícero někým, tak to tělo vytvoří nějaký takový strom zvláštní v tom vašem těle a může se tohle opravdu stát takový rodinný strom.
0: Já zírám, takže jestli to správně chápu, takže byla jedna Brazilka, byly dva chlapy, Brazilka měla hodně produktivní den a teďka vlastně teda jsou oba dva tátové toho jednoho dítěte.
1: Udělali si i DNA test, opravdu to tam je, jsem zvědavá, jak budou vlastně probíhat jako rodinný oslavy a tak, no je to zajímavý, je to zajímavý.
0: Tak ono to je zajímavý už třeba od porodu, že jo, když tam přijdou jako oba dva.
1: Každý může držet aspoň za jednu ruku,
0: přesně,
1: že jo?
0: Tak já to má to spoustu výhod. Nicméně námět na novej celovečerák, jak vyšitej, mohlo by se to jmenovat třeba jeden den, dvoje alimenty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.

0: ti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Kdo šetří, má za tři.
8: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
7: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
8: Zítra ušetříme.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
10: Trenýrkárna.cz.
11: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
12: Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenýrkárna.cz.
13: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
14: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
13: V cíli dostaneš medaily a dárek. Takže 21. června ve Škoda Landu. Koukni na škodalandracejunior.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
17: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné auto teď hlásí dálnice D5, dávejte si pozor na kilometru 103 ve směru od Plzně na Rozvadov. No a pozor taky na kilometru 7, kde se na silnici pohybují chodci.
19: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino-Pizza.cz.
16: Hit Radio FM+.

0: Heavy Waiting. I na Rehab, Hit Radio 6.29. A Filip má ranní update. Pojďme na to.
1: Ranní update.
2: V Thajsku museli policisté zakročit proti opicím, které kvůli horku vnikly do akvaparku. Desítky makaků obsadili tamní bazény a skluzavsky, čímž vyděsili personály návštěvníky. Odchytová služba musela zvířata lákat na kousky ovoce a ochlazenou vodu, aby je bezpečně vrátila zpět do nedalekého lesního rezervátu. Kuriózní podvod řeší policie v Japonsku, kde muž prodával zájemcům falešné lístky do vesmíru. Tvrdil, že zastupuje soukromou vesmírnou agenturu a nabízí exkluzivní místa na příští let kolem měsíce. Od důvěřivých nadšenců stihl vybrat stovky tisíc korun v přepočtu, než si jeden z poškozených ověřil informace přímo u úřadu. No a v Německu zažívají nečekaný boom prodejní automaty na klobásy. Chovatelé a řezníci tak reagují na měnící se nákupní zvyklosti lidí, kteří chtějí mít přístup k čerstvému masu i mimo otvírací doby obchodu. Automaty se těší obrovské oblibě, zejména v menších městech a na venkově.
0: A to je geniální teda za mě.
3: Jako mě se tohle taky líbí, brala bych to klidně i u nás.
0: Si představ, že chceš o víkendu grilovat a všude mají zavřeno, což se stává, jo? Tak co s tím, jo? No tak prostě jdeš do automatu, hele, ty Němci, ty skopčáci mají za ušima. Pozor. Pojďme na muziku, teď něco, na čem jsme vyrostli. My, nechci říct starší, ale pokročilejší, album PES, rok 1999, tohle jsou Vodopády a Chaos.
3: Já pokročilejší nejsem a taky to znám, taky to miluju a taky jsem na tom vyrostla, takže pro všechny.
0: Tohle prostě musí znát úplně všichni a já se ptám, jsou tu nějaký moje ľudia? Tak pome, Vodopády, hezké ránko.

0: Chvíle po půl sedmé si dáváte čtvrteční snídaní šampionu na Hit Rádiu. Dobré ránko. Jaké druhy mléka znáte? Co, Jasmin, budeš hlasem lidu?
1: Dobře, tak na to jsem možná expert. Takže, kravský mlíko samozřejmě.
0: Jasně.
1: Potom ovesný, to piju nejčastější já. Mandlový, kokosový, bezlaktózový, no.
0: Takhle, shodneme se na tom, že těch druhů mléka je spoustu. A pozor, na trhu je nové mléko.
1: Ale?
0: Švábí mléko.
1: Ne.
0: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Pro vás, kdo jste si zjistili, rádio Švábí mléko a je to nová super potravina, světová super potravina. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
1: Počkej, ne.
0: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale a produkuje to mléko specifický druh Švábů pro svá mláďata. No a vědci teďka přišli na to, že je opravdu výživný, mnohem víc než klasický mléko.
1: To je hrozný, ale jako já jsem teďka na to tady koukám a že je prej strašně těžký z něj vůbec to mlíko jako dostat, jo? Že když chceš, budeš tí...

0: nějaký švábí kapučo, tak je fakt těžký to mlíko z toho dostat, ale.
1: No mě by zajímalo, já teda otevřu Pandořinu skřínku, já jsem schopnej, když na to přijde, si vzít krabici mlíka, litrovku a normálně ji tam poslat, jako jo, když mám chuť. Tak by mě zajímalo, kolik švábíků by bylo potřeba, aby byl Míša uspokojen, jo?
0: To, já rozhodně uspokojena nejsem z týhletý informace a přijde mi jako strašný, že vždycky, když se objeví něco, co má být nějaká super potravina a máte to v tom názvu, má to být super prostě, tak je to buď drahý nebo hnusný, anebo je to tady šváb prostě.
1: A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma v našich domácnostech, jo, žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, jako drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
2: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke každým 3 kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz. Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
10: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
9: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Krony.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči dál opatrně na dálnici D5. Odstavené nepojízdné auto tam stojí na kilometru 103 ve směru od Plzně na Rozvadov. Určitě si tam proto dávejte pozor.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pořád jste tady.
9: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Nová muzika ve vašem playlistu End of Beginning na Hit Radio v 6.49. My jsme se tady před malou chvílí bavili o nové superpotravině švábím mléku a já bych ještě u téhle havěti na chvíli zůstal. Takhle, všichni víme, že rockeři z Rolling Stones jsou už trochu dinosauři, ale teď to mají vědecky potvrzený.
1: Jak?
0: Vědci po členech téhle kapely pojmenovali pravěký hmyz. Jo, konkrétně pravěký pošvatky, který žili na Zemi před 100 miliony lety, což znamená, že jsou o pár let starší než Mick Jagger nebo Keith Richards.
1: Pošvatka Micka Jaggera, no tak to je skvělý.
0: Jako zní to hrozně, no. Zní to strašně. Ale já si říkám... Máme tady v České republice taky nějakou takovou jako hudební stálici, která by mohla být taky pojmenovaná po nějakým pravěkém hmyzu.
1: Tak stále vystupuje třeba Helča Vondráčku, že?
0: Divný, že nás napadlo to stejný. A vás, kdo jste u rádia, taky. My vás známe. Pojďme na to. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Hezké ráno.

0: fly.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Hit Radio. Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od For Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Policejní zásahy proti úplatným komisařům komplikují život uchazečům o řidičské průkazy. Po vlně zatýkání na radnicích je totiž zkušebních komisařů kritický nedostatek a budoucí řidiči čekají na závěrečné jízdy i několik měsíců. Například v regionu Praha Západ zůstali po zásahu na Černošickém úřadu z původních 12 komisařů pouze 3. Autoškoly proto nestíhají odbavovat studenty a termíny zkoušek se odsouvají až na konec léta. Počet dopravních nehod řidičů nad 65 let v Česku dlouhodobě roste. Podle datové analýzy je hlavní příčinou zejména stárnutí populace a s ním spojený vyšší počet seniorů za volantem. Mezi nejčastější prohřešky starších řidičů patří nedání přednosti v jízdě a zmatečné chování, způsobené nepozorností či zdravotními komplikacemi. Experti však upozorňují, že kvůli vyšší fyzické zranitelnosti končí nehody seniorů 2x častěji tragicky než u mladších ročníků. A pojďme také na sport. Los ve švýcarském sídle UEFA Nyonu určil, že Viktoria Plzeň se ve druhém předkole Evropské ligy utká s norským Tromso. A fotbalisté Hradce Králové ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždin. Zatím není jisté, zda se oba celky v této fázi soutěží opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise fotbalové asociace ČR kvůli ovlivňování zápasů v pondělí ji vyloučila z nejvyšší soutěže. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Karlovarský kraj plánuje modernizaci svých nemocnic. Zhruba 80 milionů korun půjde do obnovy a rozšíření moderní zdravotnické techniky v nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu. Nejvýznamnější investicí je pak pořízení vůbec prvního chirurgického robotického systému, který zásadně rozšíří možnosti operativy. A nechybí ani dnešní předpověď počasí. Na západě Čech budeme mít hlavně oblačno nebo taky polojasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 21 a 25 stupňů. Počítat máme taky s občasným deštěm nebo přeháňkami.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránečko.
9: Hezký čtvrtek.
10: Snídaně šampionů.
8: Už čtvrtek, taky z toho máte takovou radost lidi. My tady ve studiu ohromnou.
9: Zeptám se vás, jak jste na tom s druhýma šancema? Dostali jste někdy druhou šanci nebo dali? Přemýšlejte o tom, rozjímejte, zůstaňte s náma, protože za chvíli vás budeme potřebovat.
8: Já už začal. Tak za malou chvíli teď Pharrell Williams a happy pro vás všechny, hezké ránko.
1: Hit Radio FM+.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů na téhle planetě. Pharrell Williams, Happy na Hit Rádiu, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Druhá šance, to je taková zvláštní věc, jo. Že když ji dostane někdo jiný, tak si často říkáme, že si ji ani nezaslouží. A když ji dostaneme my, tak je to najednou ta nejlepší věc na světě. Naši hráči dneska hrajou na mistrovství světa a dostávají teda druhou šanci po porážce s Jižní Koreou, což na tyhle ty zápasy se dívá dobře, že jo, když máte tu druhou šanci a říkáte si, že to ještě jako promění.
0: No, doufejme, že to promění, no, nicméně, co se týká těch druhých šancí, no, tak vy jste dostali někdy druhou šanci?
1: Hele, já si myslím, že to jde najít jako všude, jo? Že někdy řekneš nějakou špatnou větu, nebo se to může týkat práce, vztahů, rodiny, čehokoliv, ale když zapřemýšlím u sebe, tak mně přijde, že jsem ani jako nedostala, ale že jsem spíš kolikrát dala a vlastně si nespomenu na jediný příklad, kdy se mi to vyplatilo.
0: Ono je vlastně druhá šance, když o tom tak přemýšlím, jako takový bonusový život ve hře. Jo? Že vlastně, když tě něco třeba v té hře, nevím, zabije, takže dostaneš nový život a můžeš pokračovat. Jo? Já jsem druhou šanci dostal a promarnil jsem jí. Takže tak, co náš Filip?
2: Já jsem jich dostal několik, někdy bych potřeboval třetí šanci taky a ta už většinou nepřicházela, ale záleží u čeho to je. Já si myslím, že třeba u vztahu, třeba u lidí, který něco jako provedou, a tak oni se většinou jako neměnějí, ty lidi, aspoň za mě, takže stejně je to k ničemu a časem ta druhá šance pomine a stejně to skončí.
0: Já si myslím, že by člověk měl dostat druhou šanci. Jo, že je možnost se napravit, ale třetí už ne, i když by se někdy hodila.
1: Tak co vy, naši milí posluchači, kdy jste naposledy někomu dali nějakou druhou šanci, případně naopak dostali a kde to bylo, čeho se to týkalo?
0: To bychom byli moc rádi, kdybyste nám nahráli jako hlasovku přes WhatsApp, ten je tady pro vás, 777-937-777, pokud se vám nechce nahrávat, tak nám to sem pingněte klasicky jako zprávu. No a my k vám posíláme další parádní muziku, tohle je velká reinkarnace, Kato a John, Turn the Lights Off na Hit Rádiu, 7 hodin, 9 minut, tak si to pojďme společně užít, hezké ránko.

0: To je hlas. To je Pink. A to je Hit Radio. Čtvrt na osm a minutka k tomu. Tak co, dostali jste někdy druhou šanci nebo dali jste někdy druhou šanci?
1: To byla otázka, naše otázka vaším směrem a vypadá to, že jo, že jste v tom celkem zběhlí. Pavel teda, to se netýká jeho, ale píše, druhou šanci dostávají všichni v extrémních proměnách. To je fakt a na to teda ráda koukám.
0: Extrémní proměny, to je nějaký serš, nějaký pořad, ne?
1: To je pořád, kdy tam lidi hubnou z klidně 200 kg za
0: nekecej.
1: Rok vždycky.
0: Taky píše Danča, před 21 lety jsme si s přítelem dali druhou šanci a včera jsme oslavili výročí svatby, krásných 20 let a máme 3 syny. Ano, tak jak jsem se bavil, opravdu někdy ta druhá šance může mít smysl.
1: Někdy se to povede. Klára píše, zdravíčko do rádia, druhou šanci jsem dostala. Po těžké, nezaviněné nehodě se mi z toho zázrakem podařilo dostat, i když prognózy nebyly vůbec dobré. Děkuju za druhou šanci tam nahoru, jste skvělý, Klára.
0: Tak vám. Děkujeme taky nahoru, že tady Kláru máme. Píše i Petr, Peťa, ve vztahu rozešli jsme se, po půl roce se dali zase dohromady a dneska máme dvě děti. Naštěstí moje druhá šance dopadla líp než první pokus.
1: Pája ještě píše, já jsem druhou šanci dostal sám od sebe. Po 40 jsem začal běhat, zhubil 20 kilo a zjistil, že ještě není pozdě něco změnit. A to se mi líbí a vlastně klidně bych si tuhle tu myšlenku jako ze dneška odnesla.
0: Takže když to tak jako sčotnem, jo, když to jako sečteme všechno, tak to vypadá, že ta druhá šance opravdu má smysl. Mm-hmm. Tak pokud třeba aktuálně přemýšlíte vy, jestli tomu, kdo vás naštval, jestli tomu, kdo vám udělal tohle nebo tamto dá druhou šanci, tak pojďme to zkusit. Víme, jo, je to těžký, víme, ale pojďme to zkusit. No a další šance, jak vám o kousek zlepšit ráno, přichází právě teď. Damiano David na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Damiano David. Kus Itálie na Hit Rádiu v 7.21. Hezké ráno.
1: Do konce téhletý hodinky zbývá ještě spoustu času. Probereme například bizarní stávky, to je jako velký vrchol, na to si počkejte. Ale hlavně pro vás budeme mít voucher v hodnotě 5000 korun do Levels v My House of Fun. Čeká vás rychlá pětka a to už za chviličku.
0: A co vás taky čeká, tak je další skvělá muzika Sia, Gimme Love. A zvládneme i Avicího Hej brácho. Za malou chvíli tady na Hit Rádiu, hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Léto není období v kalendáři. Léto je život. S námi startuje z nuly na 100 tento víkend.

0: deseti let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte

0: 9,90 a Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zavratné mega slevy.
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
8: Dobře ty. A kde?
7: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
8: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
7: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
10: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Kín a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
14: Dobrá práce a skvělý tým?
15: V Shape Corp v Nířanech je to realita.
14: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
15: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
14: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
15: Těšíme se na vás.
16: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
17: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
16: Fakt?
18: Lednice a mrazáky na domo@elektro.cz.
19: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
19: www.onlineshop.cz.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vozidlo údržby dnes ráno vyjelo na Tachovsku, pohybuje se na trase Ostrov u Stříbra Lochousice a taky od Záchlumí směrem na Slavice. Tak si tam určitě dávejte pozor.
9: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino-Pizza.cz.
8: Hit Radio FM+.

0: 7.32. Tohle je čtvrteční Hit Radio snídaně šampionů. Avicii, Hey Brother, s vámi Johan, Karel a Vendula. Abychom to vysvětlili, tady náš zprávař Karel nám udělal kafe a někde vyhrabal hrníčky se jménama lidí, kteří tady vlastně vůbec nepracují, kde jsi to našel.
1: No, bylo to v šuplíčku, no, tam jich je víc, ještě jste mohli být Markéta, anebo tam byl ještě Pavel.
2: No, Libor.
0: No, protože prostě přišel a teďka drží ty hrníčka a ty jsi byl úplně rozzářený a hele, co jsem vám udělal, takže já mám Johana, ty máš
2: Vendulu
0: a tady Filip má
1: Karel, no.
0: Tak Kájo, pojďme na ranní update.
3: Ranní update.
1: Tak Kaja jde servírovat, švýcarská pošta propustila po 42 letech doručovatele Daniela Taverneyho, protože nosil balíky zákazníkům až k bytovým dveřím. Vedení po něm totiž požadovalo nechávat zásilky pouze u hlavního vchodu budov, aby šetřil čas. No, tenhle pošťák na řízení

0: Nová prémiová značka drůbežích vajec vzbudila v Japonsku obrovský spotřebitelský zájem. Slepice jsou krmeny speciálně rýžovou stravou, což způsobuje, že jejich žloutek nemá žlutou barvu. Žloutky jsou totiž dokonale sněhobílé, což kuchaři využívají pro vizuálně zajímavé dezerty. Tak co dali vy jste si vlastně celé bílé vejce?
1: Tak je to minimálně divný, tak žloutek má být prostě žlutý.
2: Já si přemýšlím, k čemu to je, no přesně. Já si myslím, že tohle je pro český babičky absolutní noční mura, no. Si prostě, babičky prostě chtějí, aby žloutek byl oranžový jak pouliční lampa a v Japonsku dostaneš ke snídaní sádru. No.
0: Představ si dneska tu pomazánku, co jsi měl, že by byla sněhobílá. Věřil bys jim, že je vajíčková?
2: Já bych nevěřil, že to je vůbec jako poživatelný, jo.
1: Přesně.
2: Pojďme soutěžit. Máme pro vás herní voucher do Levels v My House of Fun na Národní třídě v Praze v hodnotě 5000. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Peas se ptají Where is the love? A my se ptáme, kde je zábava, na to samozřejmě víme, to je v Levels My House of Fun.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun právě sem.
2: Že tam je zábava, můžu potvrdit, nedávno jsem tam byla, už teda po několikátý, ale tentokrát to byla rozlučka se svobodou mojí kamarádky a je to místo v Praze, kde se opravdu jako nenudíte, jo.

0: Je tam přes 150 arkádových her, minigolf, kulečník, šipky, simulátory, formule, taky bary, diskotéky, no prostě je tam všechno.
1: No a kdo si tohle možná užije, bude Mája, která je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj.
1: Dobré ráno. Ty jsi napsala, ahoj, můj praštěný brácha by chtěl jít gamblit do Prahy a užít si to. Děkuju, praštěná ségra Mája. A já se ptám, máš tam praštěnýho bráchu Lukáše?
2: Ano, pozdrav, dobré ráno.
1: Dobré ahoj. Ráno, lidi. No tak si zasoutěžíme takhle, budete dva na dva takzvaně, vy dva na nás dva, jo? Tak jdeme na to, jdeme na to.
3: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
2: Voda.
1: Bez váhání.
0: Zandál.
3: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
1: Tak lidi, jak se jmenuje slavná postava z kouzelnického světa s jizvou na čele?
2: Harry Potter.
1: Nemusel jsem pouštět ani odpočet. Vy jste neskutečný.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Těžká otázka. Z čeho se vyrábí asi olivový olej?
2: Asi z olej.
1: To je divný.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Budete vědět, jak se říká mláděti kočky?
2: Kotě.
1: Aha, a pojďme na 5. otázku.
0: Která země je největším sousedem České republiky na západě?
2: Německo.
0: Ježiš, to je hezký.
1: Májo, Lukáši, vy jste skvělí, vy jste fakt borci. Je to vaše. Zeptám se, vyrazíte spolu, nebo vezmete rodiče, nebo jak si to podělíte, co?
2: Vyrazíme spolu i s rodičema a skvěle si to užijem.
1: No paráda.
0: Moc gratulujeme.
1: Tak si to užijte.
2: Děkujeme.
1: Moc gratulujeme. Voucher na 5000 do Levels My House of Fun posíláme a teď už vám přejeme hezký den. Mějte se, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Poslední voucher pro vás budeme mít zítra okolo 7:30 tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: V srdci Prahy je Máj, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je Máj House of Fun. Přijď se pobavit. House of Fun Prague.cz.
3: Hit Radio FM+.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život je

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Krásné ráno ve 7:45.
1: Asi už víte, že veřejnoprávní média chystají stávku a my jsme se potom kvůli tomu podívali i na nějaký další. Jo. A našli jsme stávky, které jsou dost ujetý. Třeba stávka skřížených nohou. Mm-hmm. Co to bylo zač? Na to si počkejte.
0: No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Jak to vypadá ve čtvrtek ráno na silnicích, poradíme, bude aktuální doprava. No a samozřejmě přidáme i další písničky. Alex Warren, Ordinary. Za moment tady na Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
7: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
6: Co to je za zvuk, Milane?
7: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
8: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
9: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
10: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
10: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
3: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
2: V cíli dostaneš medaily a dárek.
3: Takže 21. června ve Škoda Landu.
2: Koukni na škodalandracejunior.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď jedete po dálnici D6, dávejte si velký pozor od kilometru 146 ve směru na Cheb. Jede tam vozidlo údržby, které bude nutné objet, tak s tím určitě dopředu počítejte.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: věc. Z tanečních parketů Guru Josh Project Infinity na Hit Radio v 7.57. Dobré ránko, šampioni.
1: Naše veřejnoprávní stanice oznámily na pondělí stávku, to víme. Jak to bude vypadat, to necháme na nich. Víme teda ale, že pořady budou mít různé změny, kromě dětských pořadů. Nicméně, podívali jsme se do historie a zjistili jsme, že oproti nějakým jiným protestům běžná stávka vypadá jako celkem nudně, jo. Tak třeba se přemístíme do Paříže. Tam stávkovali takzvaný dampipy, tedy dámy, které obsluhovaly veřejné toalety třeba na nádražích. A tak si jim opravdu říkám. No a když někdo zoufale hledal záchod a tahle paní tam stávkovala, tak jste měli jako smůlu, že jo? A to si nechcete zahrávat s takovýmadle dampipy.
0: Ona se prostě šprajcla a řekla, neporadím, ne.
1: Když zůstaneme v té Francii, tak tam jenom o pár let dřív stávkovali číšníci, nejenom teda za lepší podmínky, ale za to, aby mohli nosit knír.
0: Proč by nemohli nosit knír, jakože jim to padalo do kafe, který nosili, no těžko říct.
1: Vybojovali si to každopádně. Pak třeba na Islandu, a to se vám ženy bude líbit, hlavně ženám, v roce 75 si vzalo až 90% žen volno úplně od všeho, jo. Od práce, domácnosti, péče o děti, a Island vlastně během jedinýho dne zjistil, jak strašně moc jsou ty ženský potřeba a kolik toho vykonávají, takže díky. No a pak je tu třeba taková Kolumbie. To mě baví hodně, tato stávka. Možná je to taky návod pro nás ženy. Tam vyhlásili ženy takzvanou stávku skřížených nohou.
0: Pane bože.
1: A šlo o to, že prostě oznámili partnerům, že dokud se neopraví příšerná silnice, která vede do města, tak doma teda jako nic.
0: Já si dovedu představit, jak by to vypadalo tady v Čechách, no. To by teda porodnost klesla čistě na nulu.
1: Ale tam to zafungovalo a opravdu silnice, hele, šupem opravená a doma
0: tak
1: dobrý.
0: Jako ty stávky, asi to má nějaký smysl. Mně se teda takhle nedávno šprajsla dcera, jo. Hele, to ti byla stávka. Bylo to teda krátkometrážní pořad. Měla se 12 minut, ale já jsem měl pocit, že to nikdy neskončí. Nikdy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
0: Krásné čtvrteční ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Podávání návykových látek lidem bez jejich vědomí by se mohlo stát samostatným trestným činem. Vládní koalice odeslala do sněmovny návrh novely trestního zákoníku, který reaguje především na takzvaný drink spiking, tedy tajné přimíchávání drog do nápojů, jídla či jejich injekční aplikaci. Podle autorů je cílem pachatelů oběť znehybnit, okrást nebo sexuálně zneužít. Základní sazbě by za to hrozil rok vězení v případě úmrtí oběti až 10 let. Česko v letní sezóně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a také Bulharsku. A pojďme znovu na fotbal. Angličané zahájili své vystoupení na mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky vítězů dal Harry Kane a v historii šampionátu už má 10 gólů, čímž vyrovnal anglický rekord Garyho Linekera. Do svého 6. turnaje vstoupil Cristiano Ronaldo, ale s hořkým pocitem. Portugalci pouze remizovali s fotbalisty z Demokratické republiky Kongo 1-1. Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v 5. minutě nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Dnes hrají samozřejmě svůj druhý zápas také Češi, a to od 18 hodin proti Jihoafrické republice. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: V Plzni opět vyjel oblíbený vláček, který cestující vozí do zoologické zahrady. Sezónu zahájil o uplynulém víkendu a jezdit bude na obvyklé trase vždy o víkendech nebo o svátcích, mezi 10:30. Cestující navíc letos určitě potěší novinka. Jízdné je nově možné uhradit platební kartou. Není nutné mít u sebe hotovost. No a jak vypadá předpověď na středu? Dnes by u nás na západě Čech mělo být hlavně oblačno nebo polojasno. Předpověď slibuje taky občas déšť nebo přehánky a teploty mezi 21 a 25 stupni Celsia.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: A tak vám přejeme hezké ráno.
16: Ahoj.
17: Snídaně šampionů.
15: 8:04, aktuální čas s vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Ahoj Filo.
0: Krásné ráno.
16: 3/4 žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost. Dokážete si, pánové, tipnout, která to je?
15: Asi nechcem tipovat, necháme se podat.
16: Tak za chviličku si to řekneme, OK?
15: Bruno Mars, další muzika pro vás, hezké ráno.

0: tohle je Bruno, taky Mars. 8.08 ladíte čtvrteční Hitrádio. Snídaní šampionů, krásné ráno.
1: Tři čtvrtiny žen chtějí, aby jejich muž měl jednu určitou fyzickou vlastnost a já vám dám znovu šanci na tip.
0: Filipe, máš přednost.
2: Já mám přednost.
0: Jako tak... náhradní zprávař máš přednost.
2: Super, to je nádhera. Já si myslím, že by to mohla být výška, ale zkusím tipnout. U žen je to prostě důležité, vedou se o tom debaty, tak aby byl muž, jak si, jak to říct slušně, obdařen.
0: Tak přesně týhle odpovědi jsem se bál.
2: No řekl jsem to hezky.
1: Ženy skutečně chtějí obdařeného muže, ale obdařeného výškou. Měl si pravdu v tom prvním typu.
2: No krásný.
1: Dokonce opravdu teda tři čtvrtiny žen chtějí muže vysokého přesně 183 cm. Tak ty bys, Míšo, asi prošel, ne?
0: No já mám problém občas projít futrama, takže jo.
1: Kolik máš?
0: 194.
1: Co ty, Fílo?
2: Já mám 187, já jsem blíže k ideálu.
0: Tak ale já bych se tady jako nechlubil tím, jaký máme jako rozměry, jo? Takhle výška v pohodě, na zbytek se neptejte.
1: Z toho hudebního odvětví třeba by prošli, vím, Sofian Match, Benny Kristo, Marek Ztracený a tak.
0: Kdyby byl chlap, tak Sofian by prošel i u mě.
1: Nicméně vzhledem k tomu, že průměrná výška českého muže je 180 cm, takže tam si musíte ty 3 centiáky ubrat a spoustu žen si je teda asi hlavě muselo pak ubrat, tak mě zajímá, kde jste nárok na partnera snížili vy, že jste měli nějaké očekávání, něco pro vás třeba bylo no go, že když tenhle člověk bude dělat nebo mít tohle a tohle, tak do toho vztahu nepůjdu, ale nakonec s ním jste.
0: Tyjo, já na to asi nemám odpověď, protože já vždycky moje partnerka prostě splňovala to, co jsem potřeboval. Tak vždycky byly menší teda, no.
1: No tak to se nemusí týkat výšky jenom, že?
0: Jasně.
2: Nevím. Michal si to nechce rozházat, já to klidně řeknu.
0: Přesně.
2: To je ten důvod. Já jsem vždycky měl rád vlastně jako holky, co byly ukecaný jako já, že jo, aby jsme si hodně pokecali. A teď naopak mám doma jako přítelkyně, která jako moc nemluví vlastně. A když přijdeme někam na veřejnost, kde ty lidi nezná, tak třeba hodinu nic neřekne, ale vůbec. Vůbec. Takže v tom se musel snížit nároky hodně, ona stejně neposlouchá, je v klidu.
0: Spíš divíš se tomu, když prostě nezavřeš huboty.
2: To je pravda.
1: Jde pustí ke slovu a pak se stěžuje. Hele, já jsem třeba vždycky randila se sportovcema, nebo ne vyloženě jako profesionálníma samozřejmě, ale byli to kluci, co se věnovali nějakému sportu a líbilo se mi to, jako mít ten aktivní životní styl. A teďka mám muzikanta, kterýho je těžký dotáhnout do fitka, ale jako snaží se se mnou držet krok. Takže v tomhle jsem třeba snížila nároky já.
0: Jak vy to máte, vy ženy? Vy jste vždycky chtěli takovýho vysekanýho jako sexy Adonise, jo? A teďka vlastně, tak Kuba, já nevím, jak to teda vypadá, já jsem ho neviděl na jího ještě, ale má bříško jako já takový? Jako?
1: Nemá sixpack, ale není ani tloušť.
0: Tak jako akorát. Ty, akorát.
1: Je normální a já naopak, jako já jsem nevyhledávala ani ty svaly, ke mně ty svaly prostě přišly nějakým způsobem, jo, ale prostě ne.
2: Máme smolu, Michale.
1: Nikdy jsem je nevyhledávala, nicméně, co by, kde jste museli snížit nároky?
0: 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pošlete jako zprávu, my se k tomu vrátíme a teď k vám letí další hity. Rozalyn, Snap na Hit Rádiu 8.11, dobré ráno.

0: Tenhle chraplák milujeme. Anastasia, Left Outside Alone. Hit Radio chvíli po čtvrt na devět. Dobré ránečko.
1: Ženy chtějí muže, který má přesně 183 cm. Tři čtvrtiny žen chtějí takovýhle chlapa. Jenže průměrný český muž má 180 cm a tak spousta žen ty svý nároky musela snížit a nás zajímalo, v čem jste vy doma ve vašem vztahu museli ty svý nároky taky snížit.
0: Píše třeba Péťa, hezké ráno, vždy jsem lpěla, aby můj partner byl nekuřák. Sice to není nic fyzického a před 3 lety jsem od toho ustoupila a doteď nelituji, jinak má vše nej.
1: Alča, já jsem chtěla romantika. Dostala jsem chlapa, který mi jednou k výročí koupil motorovej olej. A tak zase, jestli se ti hodil, že jo? Tak co?
0: To se hodí. Taky píše Klaudie. Ahojky, tak asi se mi budete smát, ale já nemohla mít přítele, který měl na noze ten druhý prst delší než palec. Když jsem ho pak viděla bez ponožek, byl konec. Blázen, no, ale potkala jsem muže a opravdu stál za to, že jsem přimhouřila očko a už ho mhouřím 27 let a jsem za to strašně ráda a Filipe, mě by zajímalo, proč se zdíval teďka na nohy.
2: No, protože já vím, že já mám delší ten prst než palec, že jo?
0: Ty jsi se zul.
2: Ne, já mám celou dobu, já totiž hrozně rád chodím na boso prostě takhle, kdekoliv. Já jsem takovej prostě jako Steve Jobs.
0: Super, já jsem si říkal, co to je.
1: Ale tohle s tou nohou, to je jako celkem obvyklá věc a jeden z mých kamarádů, tak ten to tak má, že když si hledal partnerku, tak on se kouká na ty nohy a jakmile máš ukazováček delší než ostatní prsty, tak on jako, že ne.
0: No tak to počkej, to mi tenkrát taky někdo řekl a říkám, to je blbost, ne, to holky nemají. A on, ale schválně se podívej, prostě ty svý na nohu, ne. A já jsem se podíval na tu nohu a ona to měla delší a já se toho nemohl dalších 5 let zbavit,
1: pane
0: ne.
1: Bože.
0: Ona je delší. Ne?
1: Pane bože. Katka, já musela slevit z nároku na pořádek. Můj chlap je sice vysoký, chytrý a vydělává, ale kdekoliv se svlékne, tam ta věc prostě zůstane ležet. Ježiš, to je jak můj. Jeho oblečení tvoří v bytě naučnou stezku, ale za ty jeho dlouhý nohy mu to občas odpustím.
0: To je hezký.
1: Je to hezký.
0: To je hezký. No tak moc vám děkujeme za vaše vzkazy, zprávy. Vy rozhodně slevovat nemusíte, protože další muzika je nachystaná. To vás bude bavit Disturbed, The Sound of Silence v remixu od Cyrila. Tady na Hit Radio v 8.20. Tak pěkné ráno, šampioni.

0: Hit Radio, snídaní šampionů 8.23. Jak to vypadá na silnicích? To vám řekneme za malou chvíli. Pro vás, kdo nás sladíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a těšit se můžete i na tuhle muziku Taylor Swift. The Fate of Ophelia už za malou chvíli. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
3: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
8: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
7: Co to je za zvuk, Milane?
8: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
9: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
10: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
7: Dobře ty. A kde?
10: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
7: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
10: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
11: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
12: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
14: Ekokom. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se řeší na Berounsku. Pozor u Felbabky, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. No a opatrně taky na Klatovsku, kde dnes silničáři pracují mezi Strašínem a Soběšicemi.
15: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, San Marino pomlčka pizza.cz
1: Hit Radio

0: Jeden z vašich nejoblíbenějších songů. Taylor Swift. 8.32 ladíte Hit Radio snídaní šampionů a Filip má opět ranní update.
1: Ranní update.
0: Nevšední úlovek si dopřáli policisté v kalifornském městě Salinas, když šli po noční službě koupit kávu a zaslechli slabé volání o pomoc. Hlas patřil 30-letému muži, který den předtím údajně vyrazil za loupem, ale uklouzl na střeše, spadl do 6-metrové hloubky a zaklínil se mezi zdi prodejmy a sousedního kina. Sběratelská mánie kolem jídla nezná hranic, což dokazuje nedávná internetová aukce v Londýně. Jeden z dražitelů tam zaplatil v přepočtu 15 000 korun za obyčejný bramborový lupínek z balíčku. Ten byl tedy aspoň výjimečný tím, že měl naprosto dokonalý tvar srdce bez jakéhokoliv poškození. Mladá studentka, která o balíčku objevila, původně položku vystavila z legrace, teď má navíc nějaký ten příspěvek na dobroty. Obrovské štěstí měl student v Německu, který si

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, ne

0: spolupráce, tohle je Lipo a Krištof. Jednou jsem slíbil na Hitrádiu. 8 hodin 40 minut. S vámi Michal, Jasmin a Filip. Krásné ráno.
1: Existují v životě zápasy, které chcete vyhrát, a pak jsou zápasy, které vyhrát prostě musíte, jo. Česko dneska od 6 večer hraje na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou a potřebujeme vyhrát, jo. Bookmakeri věří našim, já teda taky, protože je to vlastně druhá šance, kterou jsme dostali a je potřeba toho využít samozřejmě.
0: Pojďme to zkusit tipnout. Filip, zprávař, typoval 2-1, pokud se nepletu včera. Tak my teda fotbalový neznavozy přiznáváme se k tomu úplně bez mučení, tak já nevím. 2-1, taky si myslím, že bychom mohli vyhrát.
1: Byla to i moje odpověď, že se přidám k Fílovi, který jako se vyzná.
0: Tak to máme jednoduchý. Nemusíme si pamatovat každý jako jiný číslo, takže 2-1 je náš tip, že vyhrajeme. Nicméně dokonce tematicky od kapely J.A.R. vznikl ke dnešnímu zápasu s J.A.R. song, jo?
2: A doufaj, že dílko se podaří, a když ne,
0: tak letíme domů. Snad ne. A tak se ptáme, už máte rezervaci do vaší oblíbené hospůdky, nebo to fandění proběhne u vás doma v obýváku, ať budete podporovat náš národňák kdykoliv, tak si to s jedním orošeným užijte. Myslíme na vás, myslíme na naše kluky, držíme palce a dneska večer se rozhodne Česko, Jihoafrická republika 18:00.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Hurá na prázdniny!
3: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
2: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, dvoření i závody RC autíček.
3: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
2: 20. června od 11 do 3.
3: Více na globus.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Jaké pantofle?

0: obuv ví.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Zmrzlina Rios, různé druhy, kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: minut 9 hodin. Dáváte si Hit Radio čtvrteční snídaní šampionů. Dobré ráno. Asi se shodneme na tom, že nejlepší výlety jsou často ty, které byly v danou chvíli úplná naprostá katastrofa. Třeba jste zabloudili, zmokli jste, málem vás třeba, nevím, zachraňovali hasiči a dneska je to vaše nejoblíbenější historka. No a když nám vaši historku o tom nejspackanějším výletu napíšete na web Hit Radia, tak hrajete o ceny od 4Camping. A to konkrétně o poukaz na nákup produktů značky Merrell v hodnotě 7000 korun.
1: Napsala nám třeba Martina. Se synovcem vyrazila na Sněžku, cesta nahoru teda krásná, vrchol zdolanej, paráda, pecka. Jenže potom jim začalo pršet, přišel ten déšť, bouřka, sprintovali dolů Klanovce. No a když už si mysleli, že mají vyhráno, tak zůstali viset ve vzduchu. Jakože doslova, že se ta lanovka kvůli bouřce zastavila, oni v ní strávili víc než hodinu a nakonec je museli opravdu sundavat záchranáři na lanech. A to všechno se čtyřletým synovcem na výletě, což chápu, že muselo být teda hodně nepříjemný. A přesně takovýhle příběhy my chceme slyšet. Když jste zabloudili, kdy vám ujel vlak, spadl stan, zůstali jste viset ve vzduchu, zkrátka cokoliv.
0: No a my autora toho nejlepšího příběhu odměníme už zítra v pátek ve snídaní šampionů luxusními cenami od 4Camping. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, všechny detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max. To je poslední song čtvrteční snídaně, no a my se na vás budeme těšit zítra v ten nejkrásnější den týdne, a to je pátek.
1: Pátek!
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte hezky.
1: A slyšíme se zítra od 6 do 9.
0: Budeme tady, tak se stavte, budeme rádi. Hezký den.
1: Ahoj. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním Bára Škrybová, přesně 2 minuty před 9. Krásný den. Aktuálně je to na silnicích příjemný, nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci. Pokud ale víte něco víc než my, tak nám dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
4: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám, a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví-spomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svojí práci rozumí. Více na proxy.cz.

0: ti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
4: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online, bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem to vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky, neboli takzvaného průkazu pojištěnce, je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
4: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Nejlepší novostavbou Plzně se stal bytový dům u Borského parku. Vysoký štíhlý objekt od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana zvítězil v 6. ročníku městské soutěže o ceny Hanuše Zápala. Odborná porota letos vybírala z celkem 15 různých projektů. Do Edmundovy soutězky v Hřensku se vrací lodičky. Poprvé vyplují už dnes dopoledne přesně za hodinu a poslední se pak na trasu vydají v 5 hodin. Svezou více lidí než loni a vstupenky si mohou výletníci kupovat přímo u vstupu do soutězky. S návštěvníky bude opět chodit průvodce.
2: Fotbalový servis.
6: Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci kouče Koubka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky ale touží získat i soupeř. Zápas Česko-Jihoafrická republika se bude hrát v Atlantě Výkopě v 18 hodin našeho času.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: A je to tady, dlouho očekávané hice o sobě začínají dávat vědět, takže na nějakou dobu schovat mikiny, svetry, bundy a vytáhnout opalovací krémy a kšiltovky. Dneska 31 stupňů, po většinu dne jasno až polojasno, s večerem se trochu zatáhne a můžou se objevit i přeháňky.
2: Hit Radio FM+.
8: Malej pátek, Bára Škrybová s vámi, dnešní dopolední téma, virtuální nevěra. Existuje, zažili jste, znáte? Mrknem na to, teď Imagine Dragons.

Tak ještě jednou krásný malý pátek, dobře, nebo čtvrtek. Je 9 hodin 11 minut k tomu, Bára Škrybová zdraví a s vámi Hit Radio FM+. A mám tady teď takový téma na dnešní dopoledne. Je to celkem zajímavý, protože když se řekne nevěra, nemusí to být nutně fyzická záležitost. Doba totiž pokročila, možnosti komunikace taky. No a tak se nám tady rozmohl takový nešvar a tím je virtuální nevěra. Co to je? Jak poznat, že už se nejedná o nevinné psaní, ale že už je tady jako něco víc? Takže odborníci říkají, že hranice bývá překročena ve chvíli, kdy se z psaní stane něco, co začínáme před partnerem skrývat. Těšíme se na to třeba i víc než na náš reálný vztah a sdílíme v té konverzaci třeba věci, které bychom normálně sdíleli jenom doma. Virtuální nevěra postihne zhruba asi 25% lidí. A jestli si nejste jistý, jestli zda v tom plavete nebo ne, tak si položte jednoduchou otázku a na ní si jednoduše odpověste. Byl bych úplně v pohodě, kdyby si můj partner tuto konverzaci přečetl? No, pokud ne, tak možná už nejde opravdu jenom o obyčejný psaní. Tak co si o tomhle myslíte? Existuje za vás opravdu něco, jako je virtuální nebo digitální nevěra? Setkali jste se s ní? Ať už třeba vy, anebo jste na ní narazili u partnera nebo partnerky? A jak k tomuhle případně přistupujete? Dejte mi vědět 720 870 237 a já vám zatím pustím něco naprosto neuvěřitelného. Tohle je Michael Jackson, Give In To Me. Takže volume doprava, protože tohle si to opravdu zaslouží. Hezký čtvrtek.

0: poslední tóny klavíru. Starwalky na Hitrádiu FM Plus 922. Díky, že jste s námi, mějte krásný čtvrteční dopoledne. My jsme tady před chvilkou rozjeli téma virtuální nevěra. Co to je, jestli jste se s tím vůbec setkali a co to pro vás například znamená? A zmínila jsem, že údajně ta virtuální nevěra postihuje asi 25% párů. A na WhatsApp 720 870 237 mi píše Ivča. Ahojky, Barunko, no já si myslím, že těch 25% je teda hodně málo, možná těch 25% je prokázaných, ale já si myslím, že to je víc jak 70. A co se týče virtuální nevěry, hele, já si fakt myslím, že to je snad každý třetí pár, i já sama jsem se s tím potýkala. Pá, Ivča. No hele, Ivčo, kdo ne, ať hodí kamenem, viď? Takže máš pravdu, že těch 25% je asi opravdu málo. Tom píše taky. Podle mě se z toho dělá zbytečný drama, když vztah funguje, pár zpráv s někým cizím ho nerozhodí. To je krásný, Tome, ale když ten vztah funguje, tak si asi ale nemáš potřebu rozjíždět někde jinde virtuální nevěru, že jo? Vzkaz od Anet. Za mě je virtuální nevěra někdy horší než ta fyzická. U fyzické může jít o jednorázový úlet, ale tady člověk investuje čas, emoce a pozornost. Něco na tom bude, Anet. Moc děkuju všem, kdo píšete, klidně ještě pište dál a za chvilku Ed Sheeran Shivers a nebo taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, takhle všichni tři se songem We Pray. Mějte hezký čtvrtek.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkarna.cz.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
7: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
9: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
10: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
11: Porsche Plzeň.
12: Miluju nový místa se skvělou kávou.
13: Jo, Kapka.
12: Co je Kapka?
13: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
14: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
15: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
14: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
15: Předplatné na kávu.cz.
16: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
16: No a víš, co vidím já?
17: Co?
16: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
16: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
16: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
14: CZ.
19: Housebrand Café per favore? Si, signora.
18: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
23: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
24: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
25: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: 9 hodin 35 minut k tomu. Já vám moc děkuji, že jste s Hitrádiem FM Plus a doporučím vám i rovnou být třeba čas od času i s Hitrádiem 90, protože kdo jste 90-kový dítě nebo mládež, tak jako my tady většina z nás na Hitrádiu FM Plus, tak si tu Hitrádio 90 opravdu vychutnáte. Jsou tam s vámi moderátoři Markéta, Ivo a Michal, kteří mají dokonce i svůj podcast Vypalovačka. A ten nejnovější díl se věnuje 90-kovým seriálům a nejikoničtější, tak to je asi Beverly.
1: Když ten seriál běžel v neděli v podvečer, tak v pondělí ráno, když člověk přišel do třídy, tak se tam jako řešilo, jestli už se spolu vyspali, jestli teda je těhotná, nebo jestli je to planej poplach, jestli Andrea už teda jako políbila Brandona Walshe, jestli je Dona ještě pana, nebo Orel, nebo... Jako Beverly Hills byl fakt podle mě jako daleko větší fenomén než Přátelé.
2: A na to jsem koukal já, no.
3: Mimochodem Donu jsem nikdy nepochopil v tom seriálu moc, jako. Ta tam byla fakt jako podle mě jenom
1: tam
3: proto...
1: tam jako nebylo úplně co chápat kolem Dony.
3: Ale byla tam teda jako jenom skutečně proto, protože to byla dceruška toho producenta.
1: No, jasně, byla nastrčená. Oni jako potom to hladili tím, že i ona musela přijít na casting pod cizím jménem. Aha. Ale samozřejmě všichni věděli, že a paní Toris, nebo slečna Tori Spellingová přišla, tak to je nenápadné, že je na konkurzu. Taky asi vybereme.
0: Tak pana nebo Orel mě upřímně rozsekalo teda, takže já si podcast Vypalovačka určitě zase vyhledám, vy to udělejte taky, buď na stránkách Hitrádio 90, anebo na jakékoliv jiné podcastové platformě. No a jinak teda nezapomeňte taky na to, že se nám blíží víkend a ten bude už od pátku, 15. hodinou počínaje a 18. hodinou v neděli konče ve znamení Summer Party. A takovýhle nějaký pecky se tam budou celý 3 dny střídat. Endel Summer!

0: Na Hit Radio FM Plus Luis Capaldi Survive. Přežít, vydržet, odolat, no abychom my ve zdraví přežili a ustáli to peklo, které každodenně panuje na silnicích, tak je třeba, abychom na něj byli připraveni. A bez dopravního infa to nejde. A už vůbec ne bez toho od vás. Takže nám dávejte vědět cokoliv, co na svých cestách potkáte, nebo třeba o něčem víte, co se stane a co by mohlo být komplikací. Dejte nám to vědět na náš WhatsApp 720 870 237. Každý den odpoledne pak z vašich zpráv vybere Divoký západ jednoho z vás a tomu dá 2000 korun na tankování. A pojďme si připomenout, že dopravní info posílejte celý den, není třeba posílat ho až odpoledne, protože kluci vždycky projedou všechny ty zprávy, které nám za celý den přišly. Do 10. si spolu pustíme třeba tohle. A ano, to jsou Činasky a o dva lístky na Činasky si zahrajeme v příští hodině. Tak buďte s námi.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia FM+. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM+. Tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Servis v Plzni na Karlovarské 32.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Tohle není jen festival.
14: To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
19: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
2: Výprodej rad
5: Boticice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
20: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
21: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
20: Byty Dobřany.cz.
22: V Dobřanech se žije dobře.
23: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
24: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
23: Fakt?
25: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
26: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
27: Hit Radio FM Plus.
28: Zlepši si náladu.
27: Zlepši si náladu.

0: Jo, We Dolls Teenager Back, 2 minuty před 10. hodinou na Hit Radio FM+. Zprávy, počasí, doprava, to nás čeká právě teď. První bude doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu osobního auta a hasičského vozu máme hlášenou v Plzni v ulici Koperníkova. Na místě je policie, s opatrností tudy projedete. A nehoda osobáku s nákladňákem, tak ta se stala i za městem Klatovy, a to na nájezdu na kruhák směrem na Štěpánovice. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Jaké pantofle a kapel?

0: obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury složí také dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Města napříč celým Českem bojují proti takzvanému vizuálnímu smogu. Omezují reklamní poutače a obří billboardy. Do boje vyrazila taky Plzeň, jak nám potvrdil její primátor Roman Zarzický.
6: Mohu potvrdit, že jsem vyzval prostřednictvím sociálních médií všechny takzvané šiřitele reklamy k tomu, aby začali naplňovat celoměstskou vyhlášku proti vizuálnímu smogu. Ta je platná od 1. července tohoto roku, měla odloženou účinnost a nyní už platí, že po této lhůtě nesmí na domech být žádné velkoformátové plachty.
5: Zákaz se nevztahuje na plakátovací plochy, reklamní prvky na zastávkách hromadné dopravy nebo kulturní, sportovní a charitativní akce. Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největším dronovým útokům za dva roky. Protivzdušná obrana podle starosty ruské metropole sestřelila bezmála 200 ukrajinských bezpilotních letounů. Z bezpečnostních důvodů se dočasně přerušil provoz na všech velkých moskevských letištích. České volejbalistky dnes čeká druhé utkání Ligy národů. Naše reprezentantky budou chtít napravit dojem po úvodní porážce s Itálií. Ani dnes je ale nečeká lehký soupeř. Nastoupí proti Spojeným státům. Hrát se začíná právě teď, tak držíme palce.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: Čtvrtek bude vyloženě letní, čekají nás teploty v maximech na 31 stupních, na horách 23 až 26. Bude jasno až polojasno, s večerem oblačnost ale trochu přibude, ve hře jsou i přehánky.
4: Hit Radio FM Plus.
8: Desátá nám odbyla ve čtvrtek dopoledne, je s vámi Bára Škrybová, za chvíli Flipside nebo Pink a taky hra o dva lístky na činasky, tak buďte s námi.

0: Vojta.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio FM Plus. Happy

10 hodin 12 minut k tomu Lost Frequencies The Feeling na Hit Radio FM+. Oběd máme tak za 2 hodiny slabý, tak to máte dost času na to se případně přesunout do Angus Farm v Sověsukách na jižním Plzeňsku. To je totiž restaurace, která láká na prémiové stejky, na hovězí speciality i na degustační menu. A všechno je připravované z čerstvých surovin od místních dodavatelů. Kuchyň tam totiž vede šéfkuchař Jaroslav Viktora, který sází právě hlavně na respekt k surovinám, na sezónnost a taky na kvalitu bez kompromisu. A pokud se vám nebude třeba chtít domů, to vůbec není problém, protože tam můžete rovnou klidně přespat v útulném penzionu, protože Angus Farm není jenom restaurace, ale opravdu i krásný penzion v krásném prostředí. Mrkněte se k nám na Instagram nebo na Facebook, to je úplně jedno, Katka Skutková. To tam totiž pro vás vyrazila sama na vlastní kůži otestovat a všechno to natočila a vy se teď v tom videu můžete přesvědčit o tom, že Angus Farm Sobiesuky za návštěvu opravdu stojí. No a navíc, divoký západ bude pro jednoho z vás mít už zítra dokonce i voucher do Angus Farm. Tak se mrkněte jak na video, na Katku, ohromně jí to tam sluší a taky laďte divoký západ. Léto plné chutí začíná. Teď Alan Walker, Alone.

0: Tohle je taky parádní letní song, dali jsme si ho na Hit Rádiu FM+. Novinko už to jede, už se potíme, teploměry začínají atakovat třicítku, tak v téhle letní náladě zůstanem. Přesně tohle si dáme za chvíli. Sweet Caroline, letní hit jako blázen. Eva Farná s Mirajem taky bude a ano, zahrajeme si i za chvilku. Old dva lístky na činasky, tak buďte s námi a užívejte léto.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
8: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
9: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
10: Už 30 let.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
11: Dobře ty. A kde?
13: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
11: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
13: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
14: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
15: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
16: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
17: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Odval na Hit Rádiu FM+.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
18: Matracezahubičku.cz.
19: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Eva Farná a Miraj, s vámi Hit Radio FM+. Já doufám, že máte připravený telefony číslo 720 870 237. A teď vytáčejte, kdo byste chtěl lístky na činasky.

0: Ta letní parádička, že jo? Neil Diamond, Two Friends, Sweet Caroline na Hit Radio FM Plus. 10 hodin 33 minut k tomu a já jdu rozdávat další dva lístky na open air koncerty kapely Činasky, který proběhne v Klatovech v autokempu už od pátku za týden, to znamená 26. června. Činasky totiž jedou letní šňůru open air akcí, při kterých navštíví třeba zámecké parky, amfiteátry a tak podobně. A celý je to vlastně pětihodinová show. Zahrajou tam samozřejmě Činasky svůj koncert, to je jasný, ale na programu je třeba i focení s kapelou, Činasky kvíz, Digina s DJem a taky hudební host Nedivoč. Lístky kupujte na www.činasky.cz a nebo se dají samozřejmě i vyhrát u nás. Dneska si o ně zahraje Janička. Jani, ahoj. Jani, jsi tam? Slyšíme se?
1: Haló?
0: Haló, Jani, ahoj. Jsi tam?
1: Slyšíme se, ahoj.
0: Ano, slyšíme, Jani, dobrý. Jak se máš, kde jsi byla, prosím tě?
1: Tady, v kanceláři.
0: Dobře, tak jo, já jenom, že jsem tě

0: Děkuju.
1: Není vůbec za co, měj se hezky, Ani, čau.
0: Ahoj.
1: Ahoj. My se zahrajeme ještě zítra, ještě poslední dva lístky tady mám a pak už nic, pak už musíte kupovat za svý, jak už jsem říkala, www.činasky.cz. A teď si tady dáme Roxeťáky, Crash Boom Bang, to je taky velká paráda.

0: Elton John a Dua Lipa na Hit Radio FM plus 10 hodin 42 minut a jdem si zase dát nějakou pozvánku. Kam vyrazit? Tak jestli mají vaše děti rády vesmír, tak to si určitě nenechte ujít akci Je to tu, kterou pořádá středisko volného času Radovánek. Ta proběhne už tento pátek, to znamená zítra 19. června ve Škodalendu v Plzni a celé se to tam promění v obří sluneční soustavu. Vůbec poprvé tak budou v Plzni k vidění obří modely planet, zářící slunce anebo fascinující model měsíce. Celá akce je zaměřená hlavně na děti, na rodiny a taky na hravé vzdělávání, což Radovánek opravdu umí. Chybět tam nebude mobilní planetárium se 180 stupňovou projekcí, různé pokusy budou, workshopy, interaktivní stanoviště nebo ukázky sportu a vystoupení na pódiu. Program začíná v 15 hodin a je určen úplně všem. A možná tam i zjistíte, že fyzika nebo chemie nebo astronomie a tak dále, že to vůbec není žádná nuda, tak jak si to pamatujeme ze školy, ale že to je pořádný dobrodružství. Takže Je to tu už zítra ve Škodalendu v Plzni od 15 hodin.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz. Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
2: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dek Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dek Foam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
10: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
11: V srdci Prahy je Maj. Místo, kde se nenudíš. A to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
12: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Martinem Galbavým o depresi u dětí.
1: A důležité si uvědomit, že jako emoce my nemáme pod kontrolou. Jo? My máme pod kontrolou chování. Jo? Dělám třeba ještě anger management, takže jako pracuji s těma agresivníma lidma, tak já jim říkám, jasně, stekat se můžete, ale pěstí dát manželce nemůžete.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Nickelback Lullaby nám dohrávají minutku a půl před 11. hodinou na Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nákladák s osobákem bourali na silnici mezi Třemošnou a Horní Břízou. Na místě jsou složky IZS, projedete s opatrností. A v Plzni v ulici Koperníková se ještě likviduje nehoda nákladního auta s osobákem. Na místě je policie. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Přeprava zásilek, řešení na míru. Rayman Logistics. Mezinárodní i vnitrostátní přeprava. Kompletní logistika, včetně skladování.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kenpec Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu opozičních starostů a nezávislých Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle hradu požádal Rakušan. Obliba sdílených elektrokol v Plzni dál roste. Služba má asi 32 tisíc stálých uživatelů, kteří od března najeli přes 500 000 kilometrů. Aktuálně je ve městě 300 elektrokol, 50 jich přibyde v červenci a dalších 50 v září. Plzeň navíc postupně rozšiřuje stanoviště, kde si lidé mohou kolo půjčit a pak odložit. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat ministr Jaromír Zuna. Na západ Čech míří česká atletická elita. V neděli se Plzeň stane dějištěm nejvyšší republikové soutěže družstev. Na stadionu na Skvrňanech proběhne závěrečné kolo atletické extraligy, ve kterém se o mistrovský titul utká 8 nejlepších českých týmů. Na soupiskách figurují desítky našich reprezentantů a olympioniků.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Kdo jste letní a na léto jste čekali jak na smilování, tak dneska se vyloženě radujete. Teploty v maximech na 31 stupních Celsia, na horách dokonce až 26. Obloha bude jasná až polojasná, ale odpoledne nějaký ten mráček přibude a může se objevit i přeháňka.
6: Hit Radio FM+.
0: Máme po 11. Jirka Pelnář připraven, hostem tentokrát magistr Libor Šimůnek, Kastelan Hradu Radině a Bandita z pořadu Na lovu. Tak po písničce.

0: Mým vzácným hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je muž, který obdivuje historii, stal se historicky prvním kastelánem na hradu Radyně a většina z nás, i vás, ho může znát z televizní obrazovky jako lovce banditu v pořadu Na lovu. Magistr Libor Šimunek. Libore, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Libore, jak jste se dostal na Západ Čech?
1: Já jsem skončil ve škole, kde jsem učil předtím a chtěl jsem studovat doktorské studium historie, nicméně to nevyšlo, nevzali mě. A vůbec jsem nevěděl vlastně, co dál, protože jsem záložní plán neměl. Tak jsem začal hledat inzeráty na konci roku 2025 a našel jsem právě inzerát na kastelána Radyně. Tak jsem si řekl, proč ne, zkusím to. Poslal jsem všechny náležitosti, pak mě pozvali na ten pohovor. A já jsem prostě říkal svoje plány, jak si to představuju, že by to mohlo vypadat. A jsem rád, že jsem je asi nějak nadchl a vzali mě a říkal jsem si začít ten život vlastně se úplně od znova, nějakou novou etapu, tak jsem se sami přestěhoval a nelitu.
0: Jak se vám to líbí u nás?
1: Líbí se mi maximálně. Líbí se mi vlastně to sepětí té Radyně s Plzencem i vlastně s celým Plzeňskem, protože je to tady dominanta asi podle mě stejně jako tam v okolí, co pocházím, tak ten Bezděz. Je to prostě ten kopec, který tam stojí od nepaměti, ta silueta, kterou každý zná. Tak to tady je. Líbí se mi, mám tady rád lidi místní, už jsem některé poznal, všichni jsou přátelští a i ty místa okolo, i když zatím nebylo tolik možností si je projít.
0: Je strašně zajímavý, že vy jste vlastně vůbec nezmínil pivo. Já vždycky, když se někoho zeptám, kdo přijede sem k nám na Západ Čech, tak první, o čem mluví, tak je pivo. A vy mluvíte o přírodě, o lidech a o prostorách kolem.
1: No, oni by mi to v Plzenci neodpustili, že jo, ten sek, to takhle. Tak
0: to je pravda.
1: To je první místo.
0: To je pravda. Co je práce kastelána?
1: Já si myslím, že když si dokážete představit, cokoliv se na hradě může udělat, tak to má kastelán na starost. Jako v současné chvíli uklízím. Každý týden si tam dávám uklid, se to tam furt, jak to tam fouká, takhle prostě ta omítka padá. A kdybych to neuklízal, tak tam je víceméně velká vrstva prachu. Potom samozřejmě prohlídky dělám, a to jak prohlídky normální, že si lidi objednají dopředu, tak to jim udělám. I speciální prohlídky, co jsme teďka měli, prohlídky s Radoušem. Je to velký zážitek, musím říct, musel jsem se na to hodně připravovat, ale potom i všechny drobné věci, jako je příprava expozice, všechno, co je tam napsané, aby to bylo správně, aby ten návštěvnický provoz nějak fungoval.
0: Bylo spousta dobrovolníků, kteří se o naší Radyni staralo. Jak vás přijali? Přijali vás?
1: Přijali mě perfektně. Já hlavně tam mám takový užší tým, vlastně v Centru služeb pro turisty. Ona ta zpráva tam byla dost rozháraná, vlastně každý dělal něco a i kvůli tomu mají toho kastelána, aby se to všechno sjednotilo pod jednoho člověka.

0: Libor Šimunek, kastelán Hradu Radyně, je mým dnešním hostem. Co se chystá v létě na Radyni?
1: Tak určitě se chystá klasický provoz od úterka do neděle, každý den otevřeno, s možností, kdo by chtěl, může si objednat předem prohlídku s nějaký větší skupince, může si teoreticky objednat i mě, kdyby někdo chtěl, už se to stalo párkrát. Byla to taková služba tam.
0: Že děláte průvodce?
1: Že dělám průvodce, ano, ale jinak tam jsou ještě kolegyně a ty jsou taky vynikající. Potom všechny různé akce, které se připravovaly už loni a vlastně už z předchozích let je návštěvníci můžou znát, jako jsou většinou programy pro děti, nějaký Hurá na prázdniny bude teďka před prázdninama, potom Radoušovy hry, které organizuje občanský spolek Hurka Radyně a zároveň teďka debatuji a řeším to, že by tam mohlo být v létě letní kino v srpnu. A potom je v plánu nějaké středověké vaření, přímo jako v paláci.
0: Já se bude vařit v hladomorně?
1: Ne, ale do hladomorny se to pak bude nosit.
0: Kdy je ideální doba na návštěvu Radyně?
1: Já myslím, že kdykoliv. Ale samozřejmě pro lidi, jako jsem třeba já, který za stolik davy nemá rád, tak bych určitě vyrazil ve všední dny. Což je taky možnost, že se tam potká se mnou, protože já po víkendech se tam moc nepohybuju. Akorát teda vlastně ještě bych se vrátil k těm novinkám, co je teda velká bolest, je samozřejmě absence platby kartou.
0: Aha.
1: Tak chci to změnit vlastně co nejdřívější době a myslím si, že do sezóny by se to mohlo podařit do té hlavní.
0: Bavíme se teď o bezkontaktní platbě ne v restauraci, ale přímo na tom hradě?
1: Přímo na hradě.
0: Jo.
1: Přímo suvenýry, koupě suvenýrů nebo vstupné na hrad, protože to teďka není. V restauraci se kartou platit nemá dá.
0: Jasně.
1: To je vlastně jedna z těch hlavních věcí, se kterou jsem vstupoval i do toho konkurzu, že prostě to nechápu, proč tohle nejde.
0: Jste říkal, že od úterý do neděle v pondělí je zavřeno.
1: V pondělí bude zavřeno teďka červen.
0: Dobře, to vám závidím. Mít volné pondělí, to je krásný.
1: No jako, hrad bude mít volný pondělí, já tam budu tak jako tak.
0: Na hrad Radyně chodí spousta rodin, i s malými dětmi. Já si pamatuju, ještě když jsem byl malý kluk, že naši se mnou nechtěli jít nahoru, že ten přístup nahoru nebyl úplně tak jako ideální. Jak to vypadá teď?
1: To je druhá bolest, která prostě na tom hradě je. Jsme si toho vědomi, můžu jenom říct asi tak jako krypticky, že ta firma neřeší jenom střechu.
0: Takže o tom víte a dělá se na tom takhle.
1: Ano.
0: Skvělý. Hit Radio FM+.

0: tak všechno mám.
1: Libor Šimunek, Kastelán Hradu Radyně, je mým dnešním hostem. Straší na Radyni? Máme tam bílou paní? Nebo jenom Radouše?
2: Jako Radouš, ten tam je. Hlavně tam byl v soboty, květny a červny. Velice...
1: intenzivně.
2: Velice intenzivně tam byl. Velice ho to bavilo, musím říct. A padaly mu fousy. Já jsem samozřejmě tam byl už i posetnění sám a zatím mě nikdo nevyděsil. Ale jako Radouš tam je, pak se povídá o Honzovi Kolomazníkovi, nebo Hanušovi Kolomazníkovi, chcete-li, což byl prostě příšerný rabiát, který tady vraždil v okolí. Chtěl zabít jednu slečnu, kterou Radouš ochránil tím, že zabil jeho. A od té doby tam musí jezdit s tou Kolomazí a strakařem po hradbách a po věži ten Kolomazník. To všechno tam prej asi je, já jsem to ještě neviděl.
1: Na druhou stranu, vy nemáte pod sebou pouze Hrad Radyně, ale také i přilehlou rotundu Petra a Pavla. Jak to jde dohromady spolu Radyně a rotunda?
2: Dost obtížně, už vzhledem k tomu, že ta rotunda byla součástí komplexu obrovského hradiště, Stará Plzeň, co je prostě raně novověký už. A v době, kdy ta Stará Plzeň ztratila význam, až potom byla postavená Radyně. Takže tam si myslím, že ani není možný navázat nějakou kontinuitu, ale myslím, že vedle sebe to funguje dobře. Zase ten raný středověk není zas tak známý a lidé si třeba nedokážou představit, si řeknou si Hrad Stará Plzeň. Tak si představuji, jo, Radyně, vypadalo to stejně. Ne, to prostě byl obrovský komplex, takový obehnaný a vlastně víceméně docela prázdný. Takový domečky tam byly, kostely, ale jinak to bylo velký prostranství opevněný, ve kterém se nějak fungovat muselo. Úplně stejně fungoval v začátcích Pražský hrad. Dneska už je to dost zalesněný, jsou tam teda zbytky těch kostelů a potom jedna ta rotunda, která je ale zase kouzelná, musím říct. Já mám pod ní ten klíč a jenom tam přijít a podívat se dovnitř. To je pro mě, jako pro milovníka historie, obrovský privilegium.
1: Máte oblíbenou regionální pověst?
2: Hodně znám prostě ze Bělý pod Bezjezem.
1: Jasně.
2: Tam je samozřejmě ta nejznámější, asi nejoblíbenější, která se dostala i do opery Bedřicha Smetany, tajemství o tom tunelu z Bělé pod Bezjezem na Bezděz. To je taková pro toho kluka, který, když jsem ještě tehdy byl a četl jsem to, jsem si říkal, to by bylo tak super to najít a prostě projít tou chodbou a dostat se na hrad. A které mimochodem, tato pověst o 16 chodbách je i tady z Radyně. Na všechny různé strany. Ať je to tady do Plzně, ať je to do Plzeňce, ať je to do Losiny, jsou to Radobičice. Jsou pověsti o tom, že tam vede nějaká chodba z Radyně. Já jsem ještě nenašel a že jsem tam docela procházel hodně.
3: Hit Radio FM Plus. Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radní Kastelán, Radu Radině, Libor Šimunek i mým dnešním hostem. Musím se zeptat, myslím si, že posluchači by mi to absolutně neodpustili, a to je Na lovu bandita, kde vy jste jedním z lovců.
1: Je to tak?
0: Pro lidi, kteří se nedívají, tak vy to teď můžete normálně vypnout a můžete se kouknout na stránky, kdy bude prohlídka na Radini. Já si legraci. Ale jak jste se stal banditou?
1: No, to byl další sen, který se splnil. Jsem se přihlásil jako soutěžící a říkal jsem si, to, že ty otázky většinou vím, a kdyby mi to sedlo, tak opravdu se to může podařit, dokonce si odníst peníze, když dostanu dobrý tým. A třeba by náhodou padla i možnost stát se lovcem. Mm-hmm. Měl jsem dobrý tým, nahráli jsme super věci, měli jsme štěstí na otázky, vyhráli jsme peníze, zeptali se, jestli nechci zkusit casting na lovce. Prostě to vyšlo a já tomu nemohu uvěřit a pořád vlastně ani po těch dvou letech, co jsem vlastně teďka, už to budou dva roky, co jsem točil první díl, tak tomu nemůžu uvěřit, je to prostě splněný sen a pořád si myslím, že se vlastně jako brzo probudím z toho snu. Mm-hmm.
0: Kolik jste tenkrát vyhráli?
1: Já nahrál 25, 2, 25, 1, 30, to je 135 tisíc, když se to podělí čtyřma, myslím, že to je 33,5 tisíce.
0: Dobrý. To už nemáte, co?
1: To už jsou pro většinu.
0: To je druhý den. Jak probíhá casting na lovce?
1: Nejdřív úplně prvotní bylo 100 otázek. 100 otázek z různých oborů, co nám dala paní z produkce. To jsem tam dělal ještě potom díle hnedka.
0: Fakt jo. Ještě potom. Jste vás tam rovnou nechali, jako ano. Vy už běžte domů, vy mi tady ještě zůstaňte.
1: Takhle to fakt běží. Slavil prostě, no a já jsem musel odejít.
0: Dělat test.
1: Naštěstí jsem se ještě vrátil, aby tam půjdu. Přesně. Potom, když ten test nějak dobře dopadl, tak jsme šli potom na Barrandov pod dohled stávajících lovců. Byli tam všichni, kromě kalkulátora, a já jsem byl úplně příšerně nervózní. A byli jsme tam s dalšíma dobrýma hráčima, který taky dělali ten casting. A zkoušeli jsme si normální hru proti těm lovcům, kdy oni hráli jako soutěžící a my lovce.
0: OK.
1: Potom jsme si zkoušeli to finále a mně se to moc nepovedlo, jsem si myslel. Přišlo mi, že jsem tam udělal strašně blbý chyby, ale zase se mi asi povedlo, když jsem tu chybu udělal, se zase nastartovat. Protože to jsem se pak dozvěděl, byla velká bolest těch adeptů na soutěžící, na lovce.
0: OK. Když jste byl nervózní na castingu, jste nervózní i teď v reálu při tom natáčení, když už tam opravdu jste a už to místo je vaše?
1: Jako pořád se vkrádá do mysli ta myšlenka, jako patřím sem, neudělali chybu, že mě vzali. Vlastně takový ten pocit méněcennosti nebo impostra, nevím teď, jak přesně je to v češtině. Ale od té doby vlastně, co tam nejsem služebně nejmladší, tak si myslím, že už je to jednodušší. A teď tohle zase padlo na toho služebně nejmladšího, na kterým, přestože to není vidět, protože to je prostě profi, tak to tam je to tam velký. Hit Radio FM+.

0: Libor Šimůnek, Kastelán Hradu Radyně, je mým dnešním hostem. Jaký je váš sen? Kam byste chtěl, aby se Radyně zapasovala do našich životů?
1: Ten můj sen je asi takovej. Za prvé pro ty místní určitě, aby to bylo živý místo plný kultury. Aby to bylo víceméně i nějak pravidelně, se tam střídaly různé projekty. Nejenom prostě třeba koncerty nebo divadlo, ale všechno možný. Já mám takový sen o hospodském kvízu v prostoru hradu, zaměřený na historii. Myslím si, že by to nemusel být problém, akorát ten první rok teďka ještě to chci nechat spát, spíš ten příští rok bych to zorganizoval, protože tam potom taky je to hospodský kvíz, takže je to třeba zařídit občerstvení. A to letní kino, prostě diverzifikovat nějak tu nabídku, která by se tam mohla objevit. A pro ty celorepublikový, aby to pro ně bylo srovnatelný s nějakým významem třeba Lokte. Lidi znají Loket, že jo, prostě v celé republiky, nebo lidi znají ten Bezděs. Tak aby ta Radyně byla prostě jasný, to je ten hrad u Plzně. Všichni prostě v celé republice, od Aše až po Třinec, aby tohle věděli.
0: Poznávají vás lidé na prohlídkách a ptají se vás i na otázky mimo Radyni, ale spíš na tu televizi?
1: Poznávají a jedna milá paní, když jsem měl prohlídku, tak dokonce říkala, já jsem tam povídal o něčem, protože ten hrad, že něco nevíme, jo, že prostě nemáme to doložené. No a doktor Vševěd by to věděl. Tak jsem potom v té prohlídce jí mnohokrát prostě říkal, ani doktor Vševěd by tohle nevěděl. Tak říká, to jsem si naběhla. Naběhla, ano.
0: A pokud byste chtěli vědět to, co neví ani doktor Vševěd a hlavně vidět na vlastní oči to, co vidí náš bandita a zároveň Kastelán Hradu Radyně, tak jste srdečně zváni na tuhle naší nádhernou dominantu, která se tyčí nad Plzní kolem Starý Plzenec a dělá nám radost už od 14. století a to je Hrad Radyně. Moc děkuju za to, že jste přijal pozvání do dnešního rozhovoru a uvidíme se v létě.
1: Uvidíme, nemáte vůbec zač. A ještě jednou děkuju za pozvání a mějte se krásně.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Dnešní rozhovor v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem je za námi. Venku není úplně ideální počasí, a tak si ho zlepšíme tady u nás na Hit Radio srdcovkama. Ty začínají v pravé poledne.
1: Dopravní hlídka Hit Radio FM Plus. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích západních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 720 870 237. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio FM Plus, tvůj parťák na silnicích západních Čech.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK Service v Plzni na Karlovarské 32.
3: Tahitské léto a Popol z Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Byt 1 plus 1 v České Lípě za 2 miliony 310 tisíc korun, stavební pozemek v Jílovém u Děčína za 2 miliony 190 tisíc,

0: Rodinný dům ve Slatinicích u Olomouce za 4 657 500 000, rodinný dům v Ústí nad Labem Krásném Březnu za 5 400 000 a garážové stání v Praze Čakovicích za 695 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
5: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
6: Dobře ty. A kde?
5: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
6: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
5: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
7: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
8: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hit Radio.
13: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
16: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na Klatovsku u Štěpánovic. Na kruhovém objezdu se srazily dva osobáky. A pozor taky v Plzni, kde se bourá v Koperníkově ulici. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
4: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
5: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
4: Co to je za zvuk, Milane?
5: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
6: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
10: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
9: Fakt?
11: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
15: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne předsedu opozičních starostů Víta Rakušana. Tématem jednání by mohla být sporná novela o veřejných rozpočtech nebo situace veřejnoprávních médií. O schůzku podle Hradu požádal šéf hnutí STAN. Počet podvodných SMS a webů dál roste. Některé stránky se vydávají za portál dopravy. Podvodníci se snaží získat přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Mího.
16: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
15: Vždy si překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit a nikdy si nic nestahujte do počítače. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy, ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Teď se ještě podíváme k nám.
17: V Rokycanech bude slyšet střelba. V pátek dopoledne totiž proběhne policejní cvičení. Konat se bude v prostorách úřadu práce v Palackého ulici. Téma bude zásah proti aktivnímu střelci. V okolí proto mohou být zítra slyšet výstřely. Nebude ale důvod k panice. Akce proběhne od 8:30 do 12 hodin.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
17: Před námi je tropické odpoledne, které bude lákat k vodě. Na západě Čech bude jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupají mezi 27 a 31 stupňů.

0: Dvě minutky po pravém poledni posloucháte Hit Radio, je tady čtvrtek, opět začínají naše oblíbené srdcovky a zároveň už nám začaly taky ty tropický vedra. To je změna, co? Je vám horko? Chápu. Máte v autě klimatizaci? Ne? Taky chápu. Já jsem si dneska klimošku nezapnul kvůli hlasivkám a tak jsem si k obědu dal Pelnyho ve vlastní šťávě. Takhle to teď asi bude pár dní, co máme před sebou. Tak, když už teda bude horko přes den,
1: Hit Radio FM Plus,
0: tak bude horko i v noci a právě proto vybírám úplně první srdcovku z roku 1985. Pár týdnů zpátky jsem měl to štěstí, že jsem ji slyšel živě na koncertě v Česku, tak teď alespoň ještě jedna taková malá připomínka. Sandra, legendární Sandra a hit In the Heat of the Night na Hit Radio.

0: První srdcovka na čtvrteční poledne, 12 hodin 6 minut. Na Hit Rádiu právě ty slyšíte rok 1985. Sandra, In the Heat of the Night.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my pokračujeme dál. Přišla mi krásná zpráva od Karla na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Rádia. A píše, ty jsi si aspoň v autě mohl otevřít okno. Já dneska jezdím sem a tam autobusem jako cestující a je to pošušňáníčko. Tak zdravím. Dobře. Tyjo, Kájo, tak... Škoda, že nejsi Láďa, to bych tady pro tebe měl hned další srdcovku, kterou jsem teda připravil. Ještě navíc pro vás, kdo teda jezdíte autobusem samozřejmě, ale zároveň i pro vás, kdo máte rádi fotbal a pivo a klobásu, tak tohle je taková jakože vyloženě česká, která se dneska hodí, když nám kluci nastupujou do dalšího zápasu v rámci mistrovství světa. Od 18 hodin hrajeme proti JAR. No a tak si tady dáme srdcovku, kterou byste dneska na Hit Rádiu asi vůbec nečekali. Píše se rok 1993 a tenhle frajer s celou svojí partou jdou na pianovku. Tři sestry na Hit Rádiu.

0: Almost Lover, velká romantika z roku 2007, tady u nás na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: To byla zpěvačka, která si říká Fine Frenzy a zároveň není jen zpěvačkou, ale také i herečkou. A jestli máte rádi Harryho Pottera a tady ten svět kolem, tak to jste ji určitě viděli. Protože například hrála ve filmu Fantastická zvířata a Kde je najít. A teď v rychlosti, jestli si vybavíte některé ty filmové role, tak byl tam takový ten chlap, že jo, který se zabouch tam do nějaký tý paní, která uměla čarovat a tam měla mladší sestru. No a to je právě ona. To je právě tato zpěvačka, která si tu mladší sestru zahrála. Potom pochopitelně hrála i v dalším díle The Crimes of Grindelwald a tak dále a tak dále. A my vlastně jako teď v našich srdcovkách chviličku zůstaneme u zpívajících herců, anebo obráceně u, jak to říct, jsou zpívající herci, anebo jsou zpěváci, co hrajou. A tady to bylo tak, že nejdřív to byl zpěvák a pak se z něj stal hollywoodský herec. No, zpěvák, spíš rapper. Marky Mark, tedy Mark Wahlberg, herec, kterýho nemusím dlouze představovat, je to úplně jasný, tak dáme si jeho předchozí, předešlý život ještě předtím, než se stal hollywoodskou hvězdou. A to naspíval samozřejmě fantastický duet Prince Eitel Joe společně s ním Happy People. No a tak si to dáme i dneska. Ať máte taky trošku úsměvu na rtech. Chceme vidět a slyšet jenom Happy People, jenom šťastní lidi.

0: Když se spojí dva ultra skvělí umělci, tak je to dokonalost sama. Paul McCartney a Michael Jackson. Say, say, say.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka na Hit Rádiu a zároveň to opravdu nebyl žádný DJ remix. To skutečně nahráli Paul McCartney a Michael Jackson spolu v 80. letech. A není to vlastně jako jejich první duet. Ještě měli jeden, který byl o rok předtím, než vydali Say Say Say. Mimochodem Say Say Say tak se objevil na desce Paula McCartneyho a ten jejich první duet, tak ten si zase dal Michael Jackson na svou desku a to na legendární desku Thriller. Ta píseň, jejich společná, úplně první, tak se jmenuje The Girl Is Mine. Kdyby náhodou jste si to někdy chtěli poslechnout, a nebo si to dáme třeba zítra i v našich srdcovkách, protože za mě Michaela Jacksona nikdy není dost. A to samé platí i pro Paula McCartneyho. Co byste chtěli slyšet dneska za srdcovku na přání? 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. Jsem tady jenom pro vás, takže si můžete vybrat, cokoliv budete chtít, cokoliv, co vám udělá radost. Napište mi to, nebo pošlete hlasovku a za chvíli to možná uslyšíte u nás v našem vysílání. A pokud ano, tak ještě navíc vám k tomu přihodím 4 lístky na červencový, multižánrový, fantastický hudební festival Vysočina Fest.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
16: Bila. To dobré začíná u nás.
17: trenirkarna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
19: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
20: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom.
7: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
17: Postele Losiná.
21: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
22: Tak sáhni pro mobil.
23: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
21: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
23: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
21: Více na předplatnenakavu.cz.
24: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Head, In My Head na Hit Radio, 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky na Hit Radio s Jirkou Pelnářem a je před námi poslední srdcovka, která je na vaše přání. A tentokrát teda, tak se vydáme do konce 90. let. A to se skupinou, kterou poslouchali holky a kluci ve chvíli, kdy poslouchali, tak to prostě jako o tom nemluvili. A Carlos už asi ví, že to bude právě jeho přání, protože píše: ahoj, rád bych si poslechl S Club 7. Je to mé drsné mládí. Poslouchal jsem

když tě u toho nikdo neuvidí. Takže Kájo, pro tebe S Club 7, Bring It All Back, konec 90. let, a je to skupina, kterou mimochodem založil stejný producent, jako dal dohromady legendární Spice Girls. A u toho to nikdo nevadí, jako nikomu nevadilo, když to poslouchali kluci. Zajímavý. No tak jo, tak pokud jste i vy měli někdy takhle nějakou svoji tajnou srdcovku, kterou jste si poslouchali potají, berte to, že to je i pro vás. Teď na Hit Radio, rok 98.

0: Tedy svým Lose Control na Hit Radio je 12 hodin 43 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A já se teda jako strašně musím smát, protože přišla mi zpráva od Lukáše, který mi posílá zprávu, která je vlastně přes nás, přes Hit Radio, určená Kájovi, který si, nebo Carlosovi, který si přál S Club 7 jako srdcovku na přání. Pokud jste neslyšeli, tak jenom v rychlosti zopakuju, že Carlos to poslouchal na tajňáka jako mladej, protože to nikomu nemohl říct, že se mu to líbí. A Lukáš píše, já vím, jaké to je, taky jsem poslouchal S Club 7 na tajno. Bylo to zvláštní, hrál jsem na počítači u našich v ložnici Mortal Kombat a u toho poslouchal tuhle skupinu. Závorka, jsem na holky, mám manželku a dvě děti. Takže zdravím, Carlose, není v tom sám. Boží, hele, chlapi, teoreticky spolu někdy můžete vyrazit jako na pivo a poslechnout si u toho CDčko S Club 7 a vlastně kouknout i na nějaký ten seriál, že jo?

znáte, ale ta hudba nás spojuje všichni dohromady. Boží. Například Carlos, tak ten mi ještě posílal, že pracuje v Rakousku. Pozor, že nás poslouchá v Rakousku v autě. A že teda Rakušáci koukají

0: hodin tady na Hitrádiu a stejně tak jako dneska i zítra za srdcovku na přání posíláme 4 lístky na Vysočina Fest, který bude na začátku července. Budou tam fantastické kapely, včetně třeba Činasky, včetně skupiny Lucie a dalších. Podívejte se na webové stránky, ať víte, na co se můžete těšit.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. K pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
6: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
7: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
8: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
7: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
8: 20. června od 11 do 3.
7: Více na globus.cz.
9: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
10: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
11: Závratné mega slevy!
12: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
15: Miluju nový místa se skvělou kávou.
16: Jo, Kapka.
15: Co je Kapka?
16: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
17: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
18: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
17: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
18: Předplatné na kávu.cz.
19: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
7: V srdci Prahy je My, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. Houseoffunprague.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Vyšek.

0: Walker v závěru dnešního poledne, 12 hodin 59, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a jdeme taky na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Plzni na Jateční. Srazili se tam dva osobáky, takže si tam chvilku počkáte. No a opatrně taky na hlavním tahu u Třemošné, kde se došetřuje nehoda osobního a nákladního auta. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 tisíc dětí po celé zemi. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
8: A dále také na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je 6leté. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Teď se ještě podíváme k nám.
10: Doslova jako houby po dešti v Plzni přibývají městské byty. Město postupně opravuje své nemovitosti. Rekonstrukce aktuálně skončila na adrese Tylova 51 a 53, kde vzniklo celkem bezmála 20 nových bytových jednotek. Rekonstrukce obou domů vyšla na zhruba 60 milionů korun.
11: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: Odpoledne u nás na západě Čech bude dál slunečné. Předpověď slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Na teploměrech dnes naměříme mezi 27 a 31 stupni.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: I po obědě pokračujeme dál, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a to dokonce i na dovolené. Jako v práci, v autě, v kanceláři, to je jasný, ale že nám pošlete fotku přímo ze Sardinie, tak to jsem vůbec nečekal. Před chviličkou právě přišla fotka na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 a to od Dominika s Dášou, kteří tady píšou, že posílají fotku v největším vedru na Sardinii, šlapou po dálnici směrem k letišti a u toho poslouchají Hit Radio. No tak teda, moc vám to nezávidím, doražte hlavně v pořádku a jsem rád, že i takhle nás prostě jako ladíte, to je nádherný. Tak aby vám ta cesta utíkala, tak jenom pro vás posílám Chainsmokers a Coldplay. Zdravím na Sardinii. No a my ostatní se za chvíli dáme nepopulární názor na Hit Radio. Tak buďte s námi.
2: Hit Radio FM+.

Chainsmokers a Coldplay na Hit Rádiu ve 13 hodin 8 minut. Normálně máme ve čtvrtek nepopulární názor až po druhé hodině odpolední, ale dneska ve dvě tak přijde můj vzácný host, a to Ondra Ruml, zpěvák. Budeme si povídat jednak o jeho turné a zároveň také o zbrusu nové písni, která je k filmu Bobule a bobulky. Ano, bobule tak mají pokračování, takže Ondra Ruml dneska po 14. hodině. A tak si dáme nepopulární názor právě teď. A pozor, nepopulární názor pro dnešní den je, že se přeceňuje jídlo od babiček. Jinými slovy, že prostě babičky jako neuměly zas tak dobře vařit. Myslíte si, že je to pravda, anebo ne? Dejte vědět, měli jste třeba babičku, která vám nikdy nevařila, anebo se to prostě od ní jako nedalo jíst a všichni kolem vždycky říkají, jo, moje babička a ten guláš od babičky, anebo ty lívance, anebo ty vošouchy a tak dále, to prostě nikdo to nedokázal už udělat tak jako babička. Anebo je to prostě opravdu tak, že se to jenom tak říká, je to mýtus. Ano, to je to správné slovo. 777-937-777 je číslo sem ke mně do Hit Rádia. Tak dejte vědět. Teď Aneta. Zkus se

0: Miles Smith na Hit Rádiu ve čtvrt na dvě odpoledne. A co teda ty vaše babičky, uměly vařit nebo ne? Posloucháte pořád nepopulární názor a nebojím se říct nahlas to, co si ostatní jen myslí a neřeknou, aby je za to nikdo nezhejtil v dnešní době. No a dneska teda říkám, že kuchyni babiček se přeceňuje. Nebylo to tak dobrý, jak všichni tvrdí. Byli jsme děti, měli jsme hlad, babička byla přísná a my jsme měli strach, tak jsme neměli na vybranou, než to všechno sníst a vylízat talíř a říct, jak to bylo fantastický. Co vy na to? Co si o tomhle názoru myslíte?
1: Ahoj Jirko, tak já můžu dosvědčit to, že to asi pravda je, protože moje babička vařit vůbec neuměla. To se s prominutím nedalo ani žrát a nežrali to ani její kočky. Takže tak. Takže za mě to asi pravda bude. Ahoj.
0: Díky za hlasovku. Můžete poslat i vy vaši zprávu nebo hlasovku na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Další zpráva. Ha, tak tohle je u mě úplná trefa. Já měl babičky 3 a z toho 2 vařily nic moc a od třetí mi vyloženě nechutnalo. Další zpráva. Aviky, já mám báječnou babičku a její jídlo je, jak se říká, nebe v hubě. Myslím si, že ta léta praxe musí být někde znát. Takže za mě je jen málo babiček, které by neměly alespoň jedno bezkonkurenční jídlo, nad kterým by se někdo neolizoval, říká Lucie. OK, děkuji za ten názor. To je názor z té druhé strany břehu, nebo z druhého břehu týhle řeky. Co si teda myslíte vy? Jak je to s těma babičkama? Jaké jsou vaše vzpomínky? Zavzpomínejte na Hit Rádiu přes WhatsApp 777 937 777.

0: Imagine Dragons na čtvrteční odpoledne 13.23 je aktuální čas. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a dneska je to o tom, že kuchyně babiček a jejich umění se prostě přeceňuje, jo? Že to prostě nebylo tak dobrý, jak všichni tvrdí to jídlo. Ptám se na vaše zkušenosti, tak opět pojďme na hlasovky, které posíláte na 777-937-777.
1: No, já si vaření od babičky moc nepamatuju, ale jedno, co mi utkvělo v paměti, je to, že když jsme šli k ní na oběd, když měla narozeniny, tak ona k tomu obědu udělala játra z rejží. A to bylo teda něco strašného, to dodnes z toho mám trauma. Samozřejmě jsem nechtěla babičku jako urazit, nebo aby byla smutná, tak jsem to snědla, ale já jsem se to musela jako strašně osolit. Pak to bylo až tak přesolený, abych to vůbec mohla sníst, takže by z toho bylo prostě blbě. Takže tohle mi utkvělo v paměti jako jídlo od babičky.
0: Boží, fantastický, díky za tuhle zprávu. Ještě Tomáš píše, díky, že jsi to řekl nahlas. Vnitřně mě vytáčí, jak všichni opěvují svoje babičky. Ta moje to byla Hitler v sukni a co uvařilo, se nedalo pozřít. Ale všichni jsme to museli sníst. Jednou jsem si narval tvrdý knedlíky do kapes a houbovou pseudoomáčku nalil do hrníčku, jakože mám čaj. A odešel jsem od stolu. Táta mi tenkrát záviděl a málem mě probodl pohledem, když viděl, že odcházím a on to musí celý dojíst. No tak další krásná vzpomínka, takže díky. Samozřejmě je tady potom spoustu zpráv, že vaše babičky uměly fantasticky, fantasticky vařit a nikdo je už nikdy nepřekoná. A to jsou samozřejmě jídla, které my pověsíme do té pomyslné síně slávy. A když síň slávy, tak si dáme i tu hudební Hall of Fame. Tady u nás na Hit Radio Skript a Will.i.am, skvělý duet. Už za chvíli, tak buďte s námi. A babičky, děkujeme.
2: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
3: Škoda Land Race Junior! Pojď si s námi zaběhat přes překážky.
4: Lezeme, šplháme a máme i vodní příkop.
3: V cíli dostaneš medaily a dárek.
4: Takže 21. června ve Škoda Landu.
3: Koukni na škodalandracejunior.cz.
5: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupsi vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Permanentkou to začíná. Volný prodej permanentek Viktorie Plzeň odstartoval. Permanentka není jen vstup na tribunu. Je to závazek stát za Viktorkou po celou sezónu. Být u domácích zápasů a důležitých momentů. Atmosféra v Dusan Aréně totiž dává týmu sílu až do poslední minuty. Viktoriáni, potřebujeme každého z vás. Buďte u toho s námi i v příští sezóně. Více na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
4: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A pozor, na trhu je nové mléko.
2: Ale?
1: Švábí mléko.
2: Ne.
1: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze švábů.
2: Počkej, ne.
1: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. A já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, v kuchyni je šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
0: Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

to je prostě masakr. Hlavně nezapomínejte dodržovat pitný režim a ideálně teda nějaký minerální vody, protože přeci jen to už jste pocítili dneska, někdy možná i doslova, jak člověk se potí, tak prostě ty minerální látky z ní jdou pryč. No tak v tom případě to musíme doplňovat, tak to jsem to vzal trošku navážno. A teď ta druhá věc, která jde ruku v ruce s letníma teplotama. No a to jsou letní hity a my pro vás chystáme tenhle víkend na Hit Rádiu Summer Party. To znamená, že uslyšíte jeden mega letní hit za druhým. Tohle je letní hit z roku 2015. Francouzský zpěvák a mega hit Makiba.

Kabát na Hit Rádiu. Naší hudební scéně kaváti, to už je prostě česká klasika, asi jako guláš z pěti. Ten si v těch vedrech nedáme. Taky nemáte chuť k jídlu, když přijdou ty tropy. Taky byste do sebe nejradši dali, já nevím, kilo zmrzliny a 3 kila melounu, ale prostě ten oběd do sebe nenasoukáte. Nechutná vám to, jak to jídlo je horký, těžký. Asi je to jako normální. Já to řeším teď z toho důvodu, že jsem akorát zaslouchal před chviličkou rozhovor mých kolegyň, který tady na chodbě řešili to, jaký saláty budou dělat na příští týden. A to byl těstovinový studený salát a zeleninový salát a jeden salát za druhým. Tak pánové, pokud jste na tom vlastně jako stejně, že byste si ten salát normálně jako nedali, neudělali, ale prostě máte hlad, ale jenom vám to jídlo nechutná. Zeptejte se v práci vašich kolegyň, co byste si měli na příští týden dát k obědu. Akorát potom, pozor, tenkej led, nechoďte domů a neřekněte, že třeba vaše kolegyně Jitka vám teď poradila, že by vám měla vaše paní udělat k obědu nějaký studený těstovinový salát. Jo? A nebo ještě horší příklad je, když si ho začnete dělat ten salát sám a přijde vaše paní a řekne, prosím tě, Frato, co to děláš? Říkáš, no, to mám recept tady od Jitky na těstovinový salát. Já vám garantuju, že pak už vás nějaký tropy vlastně vůbec nemusí trápit, protože vy se jich vlastně ani nedožijete. Tak jenom našlapujte opatrně dobrou chuť k jídlu a za chvíli další hity Benson Boone, Beautiful Things a ve 14 hodin Ondřej Udomil tady živě ve studiu Hit Rádia.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 772 265 360.
4: Těšíme se na vás.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
7: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
8: M plus H.
9: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
10: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
11: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
12: MHCZ.
10: Už 30 let.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90. Až do 23. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
18: Hit Radio.
19: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu FM+.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se pořád ještě řeší za Plzní u Třemošné. Na hlavním tahu se srazilo osobní a nákladní auto. No a pozor taky na Klatovsku, kde se dva osobáky srazily u obce Dražovice. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš žádnou výměnu ministrů neplánuje. Uvedl to před poledním odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi. Obdobné dopisy píše i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Podle Babiše odvádí Vojtěch dobrou práci. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
4: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupů, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
3: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Desítky anglických fanoušků bez vstupenek se dostaly na mistrovství světa na včerejší zápas proti Chorvatsku, píše to list Daily Mail. Na stadionu v Dallasu se podle svědků snadno vyhnuli kontrolám a nerušeně prošli do hlediště. Teď ještě pohled k nám.
5: Karlovarský kraj vyčlenil další peníze na podporu zubařů v našem regionu. Částkou 2 miliony korun podpoří rozšíření ordinací v Ostrově a taky v Karlových Varech. Ordinace by díky tomu měly nabrat nové zubaře, kteří by následně mohli registrovat nové pacienty. Do 2 let by to mělo být až 1600 lidí.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Taky během odpoledne u nás bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty na západě Čech se dnes dostanou v maximech až na tropických 31 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: 14 hodin 3 minuty posloucháte Hit Radio a děláte dobře, protože právě teď můžu oficiálně přivítat ve studiu mého zásného hosta, na kterého jsem se těšil celý týden a konečně jsem se dočkal. Ondra Ruml je u nás ve studiu. Ondřej, vítej u nás. Už nám to všechno funguje.
7: Ahoj, jsem tady. Ahoj.
6: My si budeme povídat o koncertech v létě a ano. Také o písni, kterou ty si naspíval pro pokračování filmu Bobule.
7: Ano.
6: Bobule a bobulky.
7: Je to tak.
6: Už jsi ten film viděl?
7: Ne, neviděl. Ten film se teprve natáčí. A já jsem úplně nadšenej, že vlastně my už máme písničku a film ještě není dotočený, ale mně se to líbí, protože my tou písničkou vlastně na ten film začínáme tak jako trochu poukazovat a vlastně tím dáváme najevo, že tady přijde nějaký film, ke kterému bude tahle písnička, která je o lásce v prostředí vinohradů a je taková letní, je to takový letní, skoro bych řekl, že to je hit.
6: Já jsem se na to musel hned zeptat na začátku, protože tohle je otázka, která nejčastěji přišla na WhatsApp Hit Rádia. Takže ne, žádný spoiler, nic se nedozvíte. Podrobnosti tedy za chviličku. Mým hostem je dnes Ondra Ruml.
1: Hit Radio FM Plus.
6: A pokud máte jakékoliv dotazy, můžete psát na WhatsApp 777 937 777. Teď Zain Asia, 14 hodin 4 minuty, posloucháte Hit Radio.

0: Od soumraku do úsvitu, Dusk Till Dawn na Hit Radio, Zain Asia ve 14 hodin 8 minut a mým dnešním hostem je Ondřej Ruml, tady u nás ve studiu Hit Radia. Ondřej, ještě jednou, vítej u nás.
1: Ahoj, děkuju.
0: Mám tady krásnou zprávu z WhatsAppu Hit Radia, kdy Lucie píše, zeptej se Ondřej, jak se má a co pořád dělá. Tak jak se máš a co pořád děláš?
1: Lucie, mám se skvěle a furt něco dělám, člověče. Nemám vůbec čas ani přemýšlet nad tím, co dělám, protože tak nějak automaticky furt něco dělám.
0: Před námi je léto, ty máš před sebou opravdu spoustu koncertních zastávek, tak na co ty se těšíš nejvíc?
1: No mě teď čekají za prvý teda velký koncert 15. července na Colors of Ostrava.
0: Jasně.
1: Asi v 16 hodin tam budeme na T-Mobile stage vlastně prezentovat moje nový album, který se jmenuje Vždycky toto bylo a které se nese v žánru elektropopu nebo artpopu, jak kdo to vidí. Takže na tohle se nesmírně těším a potom předtím a potom mě čekají koncerty jako předkapela kapely Činasky, z čehož mám obrovskou radost, protože samozřejmě není jednoduchý prezentovat novou hudbu a nový album. Já jsem přece jenom v těch uších a očích těch posluchačů, dejme tomu, zaškatulkovaný v nějakém žánru a tohle, co jsem teďka udělal, tak je něco, co možná moji příznivci třeba neúplně čekali. Takže pro mě každá tato možnost jako prezentovat svou hudbu více lidem je prostě k nezaplacení.
0: Je pravda, že ty jsi vykročil tím albem úplně jiným směrem, protože ano. Spousta lidí si tě vlastně fakt jako dává dohromady se šanzony a s divadlem a tak podobně, ale elektro? No, bylo to tam vždycky teda?
1: No, já jsem vždycky měl rád lidi jako Peter Gabriel nebo starý Genesis, měl jsem rád a mám pořád rád Björk, Davida Bowieho, takovou tu poetiku těch jako ne úplně třeba veselých písniček. Jasně. Baví mě takový ty hluboký zadumaný věci, které nemusí být vždycky jednoznačný význam, může to mít různý témata, které jsou takový podprahový, nemusí to být vždycky všecko jako jasný, že to třeba nutí i posluchače přemýšlet, takže jsem se vydal teďka touhle cestou, která mám pocit, že je mýmu srdci nejblíž, i když se to nezdá.
0: Hezky, tvému srdci nejblíž, to znamená, že to tam bylo vždycky.
1: No bylo, vždycky to tam bylo a proto se ta deska jmenuje Vždycky to tu bylo.
0: Teď, když budeš mít své koncerty, ať už to bude tvůj koncert na Colors of Ostrava 15. července,
1: ano.
0: A nebo jako předkapela na koncertech Činasky, budeš prezentovat především nový album?
1: Budu prezentovat hlavně ty písničky z nového alba, ale přeci jenom to album má asi 40 minut a my potřebujeme těch minut víc. A zároveň třeba před Činaskama by se hodilo zahrát třeba i trochu jiný písničky, protože přeci jenom posluchači zase kapely Činasky jsou zvyklí na trochu jiný žánr, ale tím nechci říkat, že bych se nějak podbízel, jenom se chci dostat oslým můstkem k tomu, že na těch vlastně koncertech s Činaskama budeme rád i tuhle tu novou písničku, která se jmenuje K Vinohradům a která, jak jsme o ní mluvili před chvílí, je určená jako ústřední píseň filmu Bobule a Bobulky, který bude v kinech v roce 2027.
0: Ono se to hodí, oni mají zase víno, že jo, k seriálu Vinaři, tam bude jako krásná kombinace.
1: No.
0: Zároveň dostávám se tedy ke koncertu tvému a když si jako předkapela před jinou skupinou. Je to velký rozdíl pro tebe jako pro umělce?
1: No tak je to takový, že si připadáš, že si k někomu vlez domů a někdo má narozeniny a nikdo tě tam nepozval a ty tam jako seš, jo. A teď ty známí, že jo, tak jako koukaj, kdo to je, jako jo.
0: Jasně.
1: Ale já už jsem si tohleto jednou jako zažil, měl jsem štěstí a možnost vystupovat před francouzskou zpěvačkou Zaz tady ve Foru Karlín v Praze a právě s Looprem jenom a vzpomínám si, že krve by se ve mně nedořezal, ale že jsem si v nějakém půdu sebezáchovy pak vzpomněl na takovou formulaci, kterou jsem těm lidem řekl a to znělo nějak asi tak, jakože dámy a pánové, já vím, že všichni čekáte na zpěvačku Zaz, ale já jsem dostal možnost si před ní zaspívat a sáhněte si do svědomí, že kdyby vám někdo dal tuhle možnost, odmítli byste to, nebo byste toho využili. Jo, a oni se začali smát a říkám, hezky. Tak teďka tu půl hodinku tady se mnou prostě vydržte. A oni se smáli, už vlastně to byl takový icebreaker, že vlastně ta atmosféra se pak jako rozvolnila a lidi byli spokojení a já taky. A takhle to dělám vlastně i před těma Činaskama.
0: No a před Činaskama budeš jenom s Looprem, anebo už ne? Máš za sebou pořádnej orchestr?
1: Tam právě budu mít normálně kapelu, mám já tomu říkám mezigenerační kapela, protože klávesákovi je 20. set a bubeníkovi Badymu Zbořilovi, který mimo jiné třeba bubnoval právě s kapelou AR a je to můj opravdu blízký kamarád, tak tomu je 2,60. A on teda nepůsobí, on klame tělem, on cvičí každý ráno jogu, tímto zdravím Badyho, ahoj Bady, do Košíř. A takže vypadá velmi dobře na svůj věk, jo, a je to jeden z nejlepších bubeníků naší země, takže jako tam byla jasná volba, že tohle člověka tam musí mít.
0: To je krásný. Zítra a posíláme pozdrav Badymu, který zítra ráno bude dávat pozdrav slunci, až se pojede svojí další sestavou. No a my si dáme teď jeden song a pak se vrhneme na nejnovější píseň k nejnovějšímu dlouho očekávanému pokračování filmu Bobule. Tak buďte s námi.

0: taky trošku elektronické hudby. To tak jako tady jako dárek pro Ondřeje Rumla, který je mým dnešním hostem tady na Hit Rádiu. Elektronická hudba, tvý nový album je v tom art popu. Jo, ono je to asi jako
1: je to jedno.
0: celkem jedno. Nicméně, jdeme teď to na to zásadní téma a to je nová píseň k Vinohradu.
1: Ano.
0: Jak vzniká filmová píseň od A do Z? Můžeš nás provést?
1: Čověče, to je zrovna možná otázka na autora té písničky, kterým je pro mě tedy jako geniální songwriter Lukáš Janota. Lukáš Janota jsem zjistil nedávno, že je vlastně bývalá jako dětská hvězda. On hrál v nějakých filmech dětských, takový jako chlapec, blondětej, pohlednej. A dneska je to jeden z nejzásadnějších muzikálových herců v Brně a teď už i vlastně v hudebním divadle Karlín. Je to fakt šikovný člověk. Hraje mimo jiné i na saxofon. No a on mi vlastně na tu desku třeba, kterou jsem vydal, to vždycky to tu bylo, tak složil mi tam dvě písničky. Pak předtím mi složil single, který se jmenuje Na pokraji. A teď vlastně vyrobil tuhletu písničku, kterou zápětí asi uslyšíme. Já nevím, jak vlastně na to on jde, ale musím říct, že cokoliv mi pošle, tak je skvělý.
0: No, teď maličko teda odbočím zpátky k tvý desce, protože tam ty jsi si dělal hodně, hlavně hudbu, ale i některý texty jsi si tam dodával, ne?
1: No, my jsme na té desce dělali hudbu ještě s producentem Igorem Očepovským, tak jsme tak jako společně, já jsem vždycky přišel s nějakým nápadem, takhle, přinesl jsem text na papíru a věděl jsem už třeba z domova zhruba v jakém rytmu a v jaký náladě to chci mít a měl jsem v hlavě i nějakou melodickou linku. No a Igor vždycky si to jako poslech a v ten moment vzal třeba kytaru do ruky nebo začal na klávesách, našel nějaký zvuk a začal hrát. A vlastně takhle jsme to postavili vždycky, za jeden session jsme postavili vždycky jednu písničku. A co se týče těch textů, tak pak člověk, když to zpívá a už o tom přemýšlí jako o celku a jako o té skladbě, tak ti začne docházet třeba, že tadyhle ta fráze bych chtěla buď zkrátit nebo vyhodit,
0: jasně,
1: nebo tady bych potřeboval dopsat ještě nějaký kus, nebo tady ta písnička nemá refrén a potřebujeme ho. A tyhle ty věci jsem už potom dělal já, že jsem se jako nějakým způsobem naladil na ten verš, na ten styl vlastně těch písniček a dodělával jsem to tak nějak jako podle svého nejlepšího svědomí. Většinu těch textů, nebo ty texty, o kterém teďka mluvím, tak napsal Tomáš Teichner, to je jako fantastický textář, ale jak říkám, no, občas prskal, že mu do toho jako škrábu, ale nakonec jsme se nějak vždycky dohodli, no.
0: A to je přesně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Jestli si mohl trošičku mluvit i do textu písně, kterou za chviličku slyšíme.
1: Ne, a tam to nebylo ani potřeba, tam to prostě, ten Lukáš je jako geniální v tom, že on ti to přinese na zlatým podnose a tvým úkolem je to jenom neskazit, jako když to zpíváš.
0: Jasně.
1: A je to ještě dost blbý, protože on to většinou nádherně naspívá, jako to demo, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který se tím zpěvem živí už 20 let, tak je vždycky po Janotovi něco naspívat, je jako fakt teda ošajstlich, protože mně se tak líbí vždycky ta jeho verze. Ale zase mi je to líto, že by to měl jako zpívat on, to mi by bylo líto zase.
0: Velmi upřímný Ondřej Romo. Nicméně, když ti přišla teda ta nabídka naspívat píseň k filmu Bobule, tak jak jsi se cítil?
1: Skvěle, my jsme u toho pili zrovna víno právě u Vica na vinařství tam v Mušlově, na Pálavě. Ale víš co, když ti tohle to řekne někdo takhle u vína večer, tak si říkáš, no jasně, to víš, jo, tak to počkej, jako,
0: zítra.
1: Takovýhle řeči už jsem zažil a tohle to, a kdo ví, jak to bude, jenomže ono to fakt se začalo opravdu rychle dít. A myslím si, že velkou ale měrou k tomu přispěl právě ten Lukáš Janota, který napsal tu krásnou písničku, ze který jsme se vlastně, když to poslal na WhatsAppu, to demo jenom, takový ten kousek naspívaný, tak jsme se z toho všichni jako normálně, jsme si z toho sedli na zadek. A byli jsme dojatí, jak je to krásný. A tím pádem vlastně bylo potřeba už na tom začít rychle dělat, protože jsme byli nedočkaví, jak to teda dopadne a jak to bude. A možná, že i to je důvod, proč ta písnička je venku jako dřív než ten film.
0: Hezky. Ty jsi také herec. Když tedy zpíváš filmovou píseň, tak jsi jenom zpěvák, anebo jsi částečně i tak trošku herec a představuješ si některé ty filmové role, prožíváš tu scénu, kterou vlastně jako zpíváš i herecky?
1: No já si myslím, že tohle je klíč, teď jsi to vlastně řekl, to je klíč k tomu, jak dobře naspívat písničku, že ty vlastně musíš ten příběh, který sděluješ formou písně, vidět před očima. A nemusí to být, když je to písnička k filmu, tak nemusíš zrovna vidět ten film, ale ono stačí, když si přečteš ten text a pokusíš se vlastně v tom najít něco, co bezpečně znáš a co si v životě třeba zažil už. A s touhletou představou, opravdu konkrétní, klidně zavřít oči a mít to jako před očima jako obraz, s touhletou představou, když to začneš zpívat, tak většinou se to otiskne do té písničky.
0: Já tu píseň ještě neslyšel. Mm-hmm. Máme ji tady připravenou. Dnes ji i vy uslyšíte úplně poprvé, to znamená, že všichni na tom budeme úplně stejně. Je nějaká pasáž, nějaká část toho hitu, který v létě 100% bude obrovským hitem, která tebe baví nejvíc, na kterou se máme zaměřit?
1: No, tam je taková, tam je takový bridge, se říká, to je vlastně je C část, která se neopakuje, která je vlastně v druhý, ve třetí třetině té písničky, když to graduje, a tam je takový jako zpochybnění, takový vybočení emoční, kdy vzhledem k tomu tématu, tak se tam jako najednou mluví o takových věcech, který každý třeba jsme někdy zažili a zažíváme a budeme to zažívat, a vlastně ne, teď se mi to hrozně blbě popisuje, protože to je, kdybych popisoval obraz. Prostě je to potřeba slyšet.
0: My si to pustíme už za pár okamžiků. Já ti mezi tím jenom poděkuju za to, že jsi si našel čas a že jsi přijal pozvání sem k nám do studia Hit Rádia. Zároveň se těšíme na koncerty. Pojď ještě v rychlosti naše posluchače pozvat, kde se můžou podívat na seznam koncertů, kde ti můžou slyšet. S kapelou, možná i s Loopem.
1: Jo, určitě to bude, je to na mých stránkách. Na mých stránkách v sekci koncerty. Pokud to teda aktualizuju správně všecko, po tomhle rozhovoru tam rychle domů pojedu a pokusím se to aktualizovat, ale jinak samozřejmě budeme ve Slaném s Čitanskama, budeme v Olomouci, v Podštejně, v Šumperku a tak dále, tak dále.
0: Zároveň se asi dozvíte veškeré podrobnosti taky u tebe na Instagramu, na sociálních sítích.
1: Na Instagramu,
0: sítích.
1: Na Facebooku a hlavně 15.7. pro vás všichni Colors Ostrava.
0: Nádhera. Ondřej Ruml, píseň k Vinohradům. Film Bobule je takový malý národní poklad 21. století u nás. Jsme rádi, že bude mít další a další pokračování. To nejnovější se jmenuje Bobule a Bobulky. Vyjde na začátku příštího roku a toto je poprvé v historii, co uslyšíte ústřední píseň. Ondro, ještě jednou děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: K Vinohradům.
2: Až tu někdo bude stát za 100 let a dívat se do údolí.

0: letního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
5: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
4: Co to je za zvuk, Milane?
5: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
6: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
7: Profi voda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: trenirkarna.cz.
13: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
12: trenirkarna.cz.
14: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
15: Dobře ty. A kde?
14: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
15: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
14: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
16: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
17: Porsche Plzeň.
18: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
19: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
17: Porsche Plzeň.
20: Hit Radio.
21: Značka zmizela. Mapa nedává smysl a signál zůstal dole pod kopcem. Bludný kořen si překročil už 4x a žena hrozí rozvodem. Někdy se z nejspackanějšího výletu stane ten legendární, na který nezapomeneš. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na nejspackanější výlet a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
22: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nedávno tahle dvojka byla u nás ve snídani šampionů na rozhovoru a vy jste mohli slyšet i půlnoční hřích jednak ráno, no a teď půlnoční hřích ve 3:15 skoro odpoledne. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Zítra ve 12 na vás opět těším, dáme si srdcovky, zároveň zítra probereme taky i dnešní fotbal. Od 18 hodin hraje česká fotbalová reprezentace druhý zápas na mistrovství světa. No a abyste to čekání do těch 18 hodin měli co nejpříjemnější, tak dál poslouchejte Hit Radio, protože od 15 do 18 je s vámi i naše odpolední show a i dneska mimo jiné pro vás bude mít další 2000 na tankování, když takhle řeknu jinými slovy, prostě plnou nádrž zdarma. Tady u nás na Hit Radio. Do zpráv do 15 hodiny ještě Rihanna, taky Swedish House Mafia s Johnem Martinem a já se tady ještě jednou na vás budu těšit zítra. Mějte se krásně, ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Zadarmo ani kuře nehrabe. My na divokém západě to moc dobře víme a tak každý odpoledne tady na Hit Radio FM Plus odměňujeme ty z vás, kdo nám pomáháte s dopravním zpravodajstvím. 2000 korun na benzín nebo naftu. Někomu z vás, kdo vytočíte telefonní číslo 720 870 237 a pomůžete nám s dopravou.

0: vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Housebrand Café per favore?
13: Sí, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.

Poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech, pořád ještě se řeší nehoda na Klatovsku. Dávejte si tam pozor na příjezdovce do obce Podmokly směrem od Dražovic. Srazily se tam dva osobáky. Opatrně taky na hlavním tahu u Třemošné, trasa Plzeň-Kralovice. Tam se taky stala nehoda dvou osobních vozidel. A ještě dálnice D5, kde vás teď může zdržet odstavená dodávka. Stojí na kilometru 71 ve směru na Prahu. Vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert,
3: jaké pan

0: E-kondomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Máme 15 hodin krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Město Sokolov podruhé vybralo firmu, která opraví hlavní schodiště na zimním stadionu. Víc mluvčí radnice Michal Švarc.
6: A ten původní zhotovitel dílo dokončil ve stavu, které prostě nebylo způsobilé k užívání a s ním město vedlo nějaký spor, který už je taky ukončený, zaplatí pokutu přes 500 000 korun a následně jsme tedy vysoutěžili nového zhotovitele, který to schodiště, které teď už stojí, ale není možné ho používat, bude muset zbourat a postavit nové.
5: Nové hlavní schodiště by mělo začít sloužit v září letošního roku. Plzeňský pěvecký soubor Kajetán vyrazí do Japonska. Sbor totiž úspěšně prošel kvalifikací na prestižní světový šampionát, který se příští rok uskuteční v dalekém Tokiu. Kajetán vznikl před lety jako dětský sbor opery divadla J.K. Tyla s cílem vychovávat dětské zpěváky pro operní inscenace divadla. Minimální mzda se příští rok zvedne na nejméně 24 000 korun z letošních 22 400 korun. Píší o tom Novinky CZ. Návrh vládního nařízení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle něj má minimální mzda v příštím roce odpovídat bezmála 45% průměrné mzdy, zatímco letos je to lehce přes 43%.
3: Fotbalový servis.
5: Fotbalový obránce David Jurásek je mimo hru. Podle serveru infotbal.cz si poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. 25-letý hráč Slavie vypadl z kádru jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se dnes pokusí získat první body ve skupině A. Hrát se bude v Atlantě od 18 hodin našeho času.
7: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: Na západě Čech bude dneska horko, teploty okolo 29 stupňů Celsia, tak to bude vypadat, no a zítra až 31.
3: Hit Radio FM+.
8: Parádní odpoledne, chviličku po 15. hodině, od Aše až po Prahu, dokonce i v Nespici ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
9: 2000 korun do vaší nádrže, čáp jako domácí mazlíček a na městských elektrokolech najedeme už 500 000 kilometrů.
8: A i zase budeme dneska makat. Bruno Mars, taky Katy Perry, užívejte odpoledne s náma.

0: Čekejte pre jeho Tent Cold, hezký odpoledne s váma, divoký západ, Hitrádia FM+, taky už se dneska vidíte odpoledne z práce, jak jdete rovnou na ten fotbal.
1: 18:00 Česká republika versus JAR, Jihoafrická republika. Dneska je to opravdu důležitý zápas, protože my když dneska prohrajeme, tak to prakticky pro nás znamená, že si můžeme koupit letenku zpátky domů.
0: No ale nejenom když prohrajeme, ty si ještě něco naznačoval, že když jako bude remíza.
1: Jo, že když bude remíza s JAR, tak bychom museli porazit Mexiko, což zní taky jak prostě Mission Impossible, že jo?
0: Jako když počítám a počítám a že fotbalu zase tolik nerozumím, tak si myslím, že to máme jako spečetěný a spočtený předem.
1: Možná, že jo, ale na druhou stranu je tady jedna informace, která mě dost zarazila a myslím si, že dneska nikdo prakticky nebude sledovat výkon našich fotbalistů proti JAR, protože vůbec poprvé v historii České republiky nás bude pískat ženský kolektiv. Prostě všichni rozhodčí v tomhletom zápase budou mít podprsenku.
0: A jsi si tím jistý? No, když musí běhat po hřišti, tak asi jo, bez by to nešlo.
1: Já se na to těším, dneska 18:00. Mimochodem, dejte nám klidně vědět na náš WhatsApp na 720 870 237, kde na to budete koukat.

0: náš nejlepší kámoš na cestách, tak to jsme my. Nejenom skvělá muzika, za chviličku Eva Farna, taky Miraj, ale sledujeme pro vás taky aktuální dopravu, no a i dneska chceme vědět, jak to na vašich cestách vypadá. Někoho z vás taky dneska odměníme, a to plnou nádrží. Aktuálně na silnice jdeme s Bárou právě teď.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, pozor na nehodu na Sokolovsku. Došlo k ní v Chodově, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Je to v Husově ulici. Nehoda je bohužel i se zraněním, na místo proto jeli všechny záchranné složky. Počítejte tam se zdržením. A porouchané auto překáží na dálnici D6, opatrně na kilometru 125, směrem od Chebu na Karlovy Vary. Další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870-237.
3: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
4: Kdo šetří, má za 3.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma Mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na nocsoperou.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na Dek.cz.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Syndl X.
13: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
18: Hrozny révy bílé, půl kilogramu za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
19: Bila, to dobré začíná u nás.
20: Permanentkou to začíná. Volný prodej permanentek Viktorie Plzeň odstartoval. Permanentka není jen vstup na tribunu. Je to závazek stát za Viktorkou po celou sezónu. Být u domácích zápasů a důležitých momentů. Atmosféra v Dusan Aréně totiž dává týmu sílu až do poslední minuty. Viktoriáni, potřebujeme každého z vás. Buďte u toho s námi i v příští sezóně. Více na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
21: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
22: Tak sáhni pro mobil.
23: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
21: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
23: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
21: Více na předplatnenakavu.cz.
24: Dobrá práce a skvělý tým?
25: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
24: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
25: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
24: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
25: Těšíme se na vás.
0: Farmapark u Tomata, kdy to všechno začíná.
1: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
0: Farmapark u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
1: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
2: Těšíme se na tebe.
1: Farmapark u Toma CZ.
0: U Toma, tam to všechno začíná.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
22: Hit Radio.
26: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Fenomén. Hezký odpoledne, tady je Divoký západ Hitrádia FM+. Jdete dneska na fotbal.
1: 18:00, velký zápas Česko versus Jihoafrická republika. Dávají to teda samozřejmě teda na český televizi, jo, ale lepší je proto jako vyrazit někam do hospody, že?
2: Počkej, na český teď stávkujou, ne?
1: Ne, to jako zaměstnanci český stávkujou, ne ty fotbalisti. Ty by měli furt hrát.
2: A kameraman. Ale on tam jenom tu kameru postaví a dobrý, bych může jít. Nicméně, já jsem dneska na Facebooku zaznamenal spoustu dotazů. Nevíte, kde ten fotbal budou promítat, kam na něj můžu jako vyrazit?
1: No úplně všude, ne? Přece, to je jako každá hospoda, která má televizi. Jinak, každá hospoda v Čechách, všechny mají televizi, tak prostě budou dneska dávat mistrovství světa ve fotbale, že?
2: No počkej, ne asi každá, když se na to lidi jako vyptávají. Já jsem fakt viděl třeba jako 5 dotazů po různých skupinách.
1: No zajímavý je, že v Čechách máme jednu jihoafrickou restauraci. Co se tam vaří, nevím, ale za chvilku tam zavoláme, jestli si tam náhodou nemůžeme rezervovat místa.
2: My jsme si pochutnali na ty jihoafrický, jo?
1: Ano, ano.

0: Pink na Hit Radio FM Plus, hezký odpoledne, dneska razíme všichni na fotbal. A David tady tvrdil, že dneska budou ten fotbal promítat úplně všechny hospody a restaurace v České republice.
1: Představte si, že v Čechách máme jednu jihoafrickou restauraci. Co tam servírujou, teda rozhodně netuším, ale myslím si, že právě do takovýhle restaurace bychom si měli zkusit udělat rezervaci a buknout tam třeba 10 míst, protože je třeba myslet na naše posluchače, že jo?
2: Hello.
0: Dobrý den, prosím vás, 10 míst dneska večer by bylo?
2: What?
0: 10 míst.
2: English?
0: Deutsch.
2: Eh?
0: Nerozumím?
2: Ne, nerozumím.
0: Já taky ne. A místo volno máte dneska večer?
2: Oh, I don't know. Okay, hold on. SMS?
0: SMS? No, to pošlu stejnou českou SMSku, jako mluvím.
2: Ne,
0: potřebuju 10 míst večer, by jsme si pochutnali na tý jihoafrický. A utopence? Máte utopence?
2: One minute.
0: OK. Zavěsilo. Na to jsem se nezeptal ještě ani na gambáč.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Dobrá práce a skvělý tým?
6: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
5: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
6: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
5: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
6: Těšíme se na vás.
7: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
8: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
7: Co to je za zvuk, Milane?
8: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno. I lednice a kávovary.
9: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
10: Hurá na prázdniny!
11: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
10: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
11: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
10: 20. června od 11 do 3.
11: Více na Globus.cz.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy.

0: A všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
1: Ekokom. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
6: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: A pozor, na trhu je nové mléko.
9: Ale?
8: Švábí mléko.
9: Ne.
8: Švábí mléko, ano, slyšíte správně. Ne. Asi jak z názvu vyplývá, tak vám došlo správně, že to je mléko ze Švábů.
9: Počkej, ne, ne.
8: Produkuje přesně tak, je to neuvěřitelný, ale. Já si představuju, jak by mohlo vypadat třeba to ráno doma, v našich domácnostech, jo. Žena křičí, miláčko, miláčko, v kuchyni je Šváb a ty, mega drahá, zrovna dělám snídaní a potřebuju ho podojit do mysli.
7: Snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Miley Cyrus, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+, krásný odpoledne a my se jdeme kouknout na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stále řeší v Chodově na Sokolovsku. V Husově ulici poblíž náměstí 9. května se srazilo osobní auto s motorkou. Při projíždění si tam dávejte pozor. Omezení provozu čeká taky mezi Plzní a Toužimí. Pracuje se u Třebouně. Podle našich informací se tam teď stojí v kratší koloně. A závěrem ještě Příbramsko. Ve Svatém poli se uzavřela silnice kvůli havarijnímu stavu hráze. Jezdí se značenou objížďkou. Na vaše další aktuální informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Housebrand Café, per favore.
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Výstavba nového společného střediska IZS v Karlovarském kraji má zelenou. Unikátní projekt SOS 112 kraj chystal několik let. Stát bude přes 500 milionů a financovat se bude i díky dvěma dotacím. Středisko bude vybavené mimo jiné tou nejmodernější technologií pro komunikaci. Doslova jako houby po dešti v Plzni přibývají městské byty. Město postupně opravuje své nemovitosti. Rekonstrukce aktuálně skončila na adrese Tylova 51 a 53, kde vzniklo celkem bezmála 20 nových bytových jednotek. Rekonstrukce obou domů vyšla na asi 60 milionů korun. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžeme požádat i online. Jakým způsobem, to vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
15: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky neboli takzvaného průkazu pojištěnce je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
1: Člověk se může u lékaře prokázat i přes aplikaci Moje VZP. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý rodák z Berouna se z třetího grandslamu sezony omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháče, kterému ve světovém žebříčku aktuálně patří 42. místo, trápí zranění paty už několik měsíců. Limitovalo ho také během letošního Roland Garros.
13: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
1: Předpověď nám na pátek pro západ Čech slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. K večeru může být i oblačno, pak se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty se zítra dostanou mezi 31 a 35 stupňů Celsia. Teď už pokračuje čtvrteční Divoký západ.
13: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne, 16 hodin, 3 minuty k tomu.
16: Díky, že nás máte sebou, do auta, ale i všude tam, kde jste s náma, David Guetta.

0: LP, Lost on You, divoký západ, hit rádia FM+. S váma zdravíme na západ Čech. Dokážete si představit, že byste si adoptovali zvíře? Čápa?
1: Proč bych si měl představovat takovou věc?
0: No tak ty jsi tady mluvil o tom, respektive tedy mimo vysílání, že na západě Čech se rozjela adopce čápů.
1: Ano, ano, probíhá tady adopce čápů, ale no, ty si to jakoby asi představuješ blbě, jo. Ta adopce čápů, ta spočívá v tom, že oni vezmou mládě čápa, který přišlo o rodiče.
0: No.
1: A jakýmsi kukaččím způsobem ho implantujou do jinýho čapího hnízda.
0: Takže to nejde k lidem.
1: Ne, ne, je to jako interčápová adopce.
0: Jo, aha, tak já to pochopil úplně jinak.
1: A ty už jsi si představoval, jaký to je mít čápa místo pejska doma, jo?
0: No, no, no jasně, ne, tak jsem říkal, hele, ty ale čáp jako domácí mazlíček, to vlastně jako nemusí být úplně pitomej nápad.
1: Jaký v tom vidíš výhody?
0: No tak třeba, když poletíš na dovolenou, nemusí schánit hlídání čáp, odletí taky.
1: Ale jenom pokud letíš do teplých krajin, jo?
0: No, no, můžete letět spolu, ale za něj neplatíš, veď? To je pořád fajn, jako.
1: To je dobrý, no. Hele, já kdybych chtěl teda jako místo psa čápa, tak bych ho určitě nechal lítat prostě nad zahradou a barákem nějakých sousedů.
0: A hodně by zakrmil, veď?
1: Jo.

0: Dua Lipa a Houdini, Marcela zdraví, posílá nám pozdravy a děkuje za skvělou muziku na cestu z práce domů.
1: No to my umíme, jo. A nejenom čarovat jako tady Dua Lipa, ještě taky sledujeme aktuální dopravu a to, jak to vypadá na právě vašich cestách.
0: Na silnice jdeme právě teď.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Plzni. Opatrně v centru Pobřežní ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. No a pozor taky na Sokolovsku v Chodově. Jak už od nás víte, tam je to nehoda osobního auta s motorkou. Došlo k ní v Husově ulici u náměstí 9. května. I tam by to během chvilky mělo být průjezdné bez větších problémů. Další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 230.
0: To zásadní, i dneska pro vás máme plnou nádrž v hodnotě 2000 korun, stačí nám jenom napsat, jak to na těch vašich cestách vypadá.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.sanpack.com.
2: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Závratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
7: Trenírkárna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenírkárna.cz.
9: Fascinující vesmír, planety a naše země. Tuto je to tu. Interaktivní, zábavná a vzdělávací show.
10: Dobře ty. A kde?
9: 19. června ve Škoda Landu v Plzni od 15 hodin.
10: Pecka, ty obrovské planety a ten program, tak to tu ještě v Plzni nebylo.
9: Přijď, budu se těšit. Radovánek.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

0: tohle prostě nikdy neumrzí. Daša Tolstin, pro vás všechny na západ Čech, co ladíte Hit Radio FM+.
1: Už víc jak čtvrt roku u nás na západě Čech, konkrétně teda v Plzni, fungují sdílená elektrokola. Už jste je zkusili? Lidi na nich za ten čtvrt rok najeli více než 500 000 kilometrů, čověče.
0: Hustý.
1: Jako neuvěřitelný úspěch, já jsem tady na začátku byl drobec skeptický, musím to takhle přiznat, mýlil jsem se a jsem moc rád, že tenhle ten projekt funguje, fungovat bude dál. Během léta se přidá asi další 50 kol a ta síť se bude nadále rozšířovat.
0: Jo, je to možná taková malá inspirace pro další města na západě Čech, který třeba jako váha, jestli jo nebo ne.
1: A nejenom pro ty města. Já mám takový dojem, že do všeho, kam se jako přidá elektřina, když před to dáš to malý Ečko, takže to je jako lepší. Nemáš ten dojem?
0: Jako, že je to na baterky?
1: No, že to je, nejde o ty baterky, jde o tu elektřinu. Vem si kartáček na zuby, jo, obyčejnej, bolí tě, jo, ruka z toho, přidáš tam tu elektřinu, máš to elektrický kartáček na zuby, super, ne, u kola vlastně to samý. Teď se podívej, tady v Plzni jsou taky ty sdílený červený kola, ty, který nejsou na baterku, ty jenom smutně koukají na ty zelený, který na baterku jsou, ty červený si nikdo nepočuje.
0: A není to jako výsledek naší lenosti teda?
1: Samozřejmě, že jako je, ale zdá se, že...
0: A my to kvitujeme, jako my jsme zase o kus slínější a pojďme to oslavit. Lenost tohle.
1: Lenost.
0: Jo. A tohle slavíme.
1: No ne, zdá se, že opravdu jako kde je trošku elektřiny, kde je nějaká baterka, tak to je jako lepší. Třeba moje přítelkyně s tím souhlasí, ta taky říká, že kdyby do mě pustila trochu elektřiny, tak by bylo líp.
0: Proč trochu? My ho máme přitlačit, jo. Další hity před náma, užívejte středu, čtvrtek.

0: Beyoncé.
1: Halo, za chviličku dáme Linkin Park. Zdravíme, hezky odpoledne a na Spotify i na YouTube. Aktuálně nový díl podcastu, který se jmenuje Vypalovačka.
2: Ano, v nich vzpomínáme na devadesátkový věci a naprosto ikonický seriály. Právě v tom devátém nejnovějším dílu tam rozebíráme prakticky úplně všechno od Beverly Hills 920 až po Esmeraldu a podobné telenovely. No a samozřejmě jsme se museli zastavit taky u legendárního pořadu seriálu, který jste určitě sledovali, s Davidem Hasselhoffem. A taky Pamelou Anderson.
1: To bude Pobřežní hlídka.
2: Ano, to Pobřežní hlídka. A zajímavý je, že v tomhletom slavném seriálu si málem zahrál ještě slavnější Leonardo.
3: Víte, kdo měl původně získat roli toho Mitchova syna Hobieho?
4: Někdo známej?
3: Mhm.
4: A známe ho?
3: Mu bylo 15.
4: 15, jo.
3: Akorát, že jako Hasselhoffovi se to úplně nelíbilo, že měl pocit, že když bude mít jako 15-letýho syna s touhletou vizáží, takže on sám bude vypadat v tom seriálu jako mnohem starší, než je. Že to jako úplně věkově nevychází, ale měl to být normálně Leonardo DiCaprio.
4: Já jsem ho chtěl říct normálně, nevím proč, ale ještě, že to nevzal. Chtěl říct.
3: Možná, že by jedinej uměl plavat. Protože oni ty herce ještě navíc jako fakt neuměli plavat.
4: Ale v Titaniku to ne... Wow. Jo, tam to nepotvrdil zase, jako sorry.
1: Aktuální díl, tak ten už teď najdete na YouTube, tak i na Spotify nebo na www.hitradio90.cz. Když se řeknou tyhle ty devadesátkový seriály, tak pochopitelně mě se jako vybaví všechny ty telenovely. A říkám si, jak moc blbý v případě Esmeraldy je říct, že jsem ji nikdy neviděl.
2: To naprosto sedím. Ona tě taky nikdy neviděla.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Plzně. 23. až 25. června se promění plzeňský amfiteátr v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také kultovní muzikál Drákula. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky

0: 1000 kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví s pomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
1: M plus H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
2: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
3: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
1: MH.cz.
2: Už 30 let.
4: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
10: Výprodej Radčice.cz. Nakupte si nejvýhodněji. Velký výprodej outdoorového a sportovního oblečení, bot a kempingového vybavení značek Hana, Keen a dalších od 9. do 26. června v plzeňských Radčicích. Slevy až 80%. Nové zboží každý den. Více na výprodej Radčice.cz.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: dopoledne.
1: Za chviličku aktuální zprávy ze západu Čech. Zítra v 15 hodin odstartuje Summer Party, ty největší letní hity, ale zároveň, když se řekne léto, tak k tomu rozhodně patří taky festivaly. Za mě 100%. A před náma kapela Jelen 15. srpna přijede do Lokte, a to v rámci Jelen Festu. Vstupenky ještě jsou, tak mrkejte na jejich web.
2: Nocí město září, píseň zpívá do uší, jaký nosí jméno, nikdo z nás už ne.

0: Tady je divoký západ, Hitrády a FM+, tohle byly Imagine Dragons. Už za chvilku nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda osobního auta se stala na dálnici D5. Opatrně na kilometru 48 ve směru od Plzně na Prahu, kde auto najelo do svodidel. Pozor si dávejte taky na severním Plzeňsku v obci Blatnice. Tam máme hlášenou nehodu 3 osobních aut. A ještě Klatovsko a Švihov. Přímo na hlavním tahu se srazilo osobní auto s autobusem. Místo nehody je průjezdné, ale jen jedním pruhem, takže se tam zdržíte v obou směrech. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu a na čísle 720 870 237.
2: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
3: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
4: Tam zas bude lidí, Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
3: Fakt?
5: Lednice a mrazáky na domo.elektro.cz.
6: Každý správný muž má mít ostrej nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
11: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Karlovarský kraj vyčlenil další peníze na podporu zubařů v našem regionu. Částkou 2 miliony korun podpoří rozšíření ordinací v Ostrově a taky v Karlových Varech. Ordinace by díky tomu měly nabrat nové zubaře, kteří by následně mohli registrovat nové pacienty. Do 2 let by to mělo být až 1600 lidí. Plzeňský kraj bude mít nový hospic. Náklady se odhadují až na 350 milionů korun. Víc bude jasné po architektonické soutěži. Víc mluvčí kraje Eva Mertlová.
14: Jediný kamenný hospic v Plzeňském kraji, kterým je hospic svatého Lazara, sídlí v Plzni, a to už 27 let v Činžáku ve vnitrobloku, který je plný aut, bez zahrady a jenom s malou terasou. Objekt je majetkem města. O novou budovu v lepším prostředí už hospic usiluje řadu let.
1: Hospic bude stát v Malesicích a jeho výstavba by měla začít přes příští rok. Na západ Čech míří česká atletická elita. V neděli se Plzeň stane dějištěm nejvyšší republikové soutěže družstev. Na stadionu na Skvrňanech proběhne závěrečné kolo atletické extraligy, ve kterém se o mistrovský titul utká 8 nejlepších českých týmů. Na soupiskách figurují desítky našich reprezentantů a olympioniků.
15: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Před námi je další tropický den s teplotami mezi 31 a 35 stupni Celsia. Celý den bude hlavně jasno nebo skoro jasno. Jen k večeru se ojediněle můžou objevit přehánky a taky bouřky.
12: Hit Radio FM+.
0: Je u nádherný odpoledne, tady je divoký západ Hit Radio FM+.
4: A teď jedna klasika, která potěší každýho. Queen, the show must go on.

0: Zdravíme západní Čechy, tohle je DJO, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Když se řekne yoga, co se vám vybaví? Zatímco ženský podle mě říkají, jo, kdy, kde, půjdeme spolu, to bude boží. Tak když tohle řeknete chlapovi, tak nad tím možná trošičku jako ohrne nos.
0: No mně se představí jako první taková ta poloha na pejska.
1: Mluvíme stále o joze.
0: Jo, tam se tomu říká jinak, asi střecha, nebo tak.
1: No, proč o tom mluvíme? Protože Mezinárodní den jogy nás čeká tuhletu neděli a v Plzni od 18 hodin v Křižíkových sadech v Prolůce proběhne právě oslava Mezinárodního dne jogy. Čeká vás společné cvičení pod čirým nebem, taky příjemná atmoška a taky vzácný host, kulturní ataše velvyslanectví Indické republiky v České republice. Vstup je volnej, no a vítání jsou úplně všichni, ať už jste jogu někdy cvičili nebo vůbec. A to podstatný, pánové, jako neošívejte se z toho, protože třeba yoga je výborná na záda. Jo, jestli máte problém, že vás bolí záda, doporučuju.
0: Já myslím, že to podstatné je, že vstup je zdarma.
1: To taky.

0: Jednu dobu tomu všichni říkali motýle, to už je ale zase pryč, to už jsme hodně dávno. To jsou motýle a mandraže, ladíte Divoký západ Hitrádia FM+. Sledujeme dopravu, víme, jak to jezdí a jsme váš nejlepší parťák na cestách. Je tu Bára s aktuálníma informacema.
1: Jsme Hitrádio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení taky teď hlásí trasa Plzeň-Klatovy. Ve Švihově policie řeší nehodu osobního auta s autobusem. Kolony se tam dělají nárazově v obou směrech. Další nehoda se stala na sever od Plzně v obci Blatnice, kde se srazila 3 osobní vozidla. No a bez nehod není ani D5. Pozor na kilometru 48 ve směru na Prahu, kde osobní auto narazilo do svodidel. Pokud jste i vy narazili na další problém v dopravě, dejte vědět na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: Hurá na prázdniny!
7: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
6: Skákací hrad, jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
7: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
6: 20. června od 11 do 3.
7: Více na Globus.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Miluju nový místa se skvělou kávou.
18: Jo, Kapka.
17: Co je Kapka?
18: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
17: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
18: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
17: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
18: Předplatné na kávu.cz.
19: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz
13: Vidíš to?
20: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
20: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
20: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
20: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
20: Nejlepší dárek je zážitek.
21: Firma na zážitky.
19: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus jako každý odpoledne. Nadělujeme plnou nádrž zdarma. Někomu z vás, kdo jste nám poslali na číslo 720 870 237 jakoukoliv dopravní informaci. Může to být nehoda, kolona, ale nebo třeba i dobrá zpráva, že jste projeli domů na zelenou vlnu.
1: To se zase tak často nestává, ne? No, těhle těch zpráv si myslím, že by bylo jako šafránu. Voláme Darině, ta nám hlásila komplikace u Kyšic mezi Kyšicem a Plzní. A zdravíme Darina.
2: Ano, ano.
1: Tady je Hit Radio FM Plus, divoký západ, ahoj Kuba a David.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ty jsi nám hlásila komplikace u Kyšic mezi Plzní a Kyšicema u Hřbitovní ulice, práce na silnici.
2: No.
1: A my bychom tě za to rádi odměnili.
2: No tak to já se zlobit nebudu.
0: Ještě aby jo, plná nádrž zdarma, 2000 korun na benzín nebo na naftu, na náš účet.
2: No úžasný, super, to bude mít manžel radost.
0: Počkej, jak manžel?
2: No manžel bude mít radost, protože já budu mít radost a protože budeme moc někam razit.
1: Já jsem si myslel, že už to jako odevzdáš.
2: Ne.
0: Ne, je to, jasně, jasně. Happy wife, happy life, jasně.
1: Hele, moc děkujeme, že s náma jezdíš, že sleduješ dopravu a zdravíme i manžela, měj se krásně.
0: Ahoj.
2: Já děkuju moc.
1: Ahoj. Další plná nádrž zdarma, zase zítra, tak nezapomeňte hlásit vaše poznatky z cest.

0: Tady je divoký západ, Hit Radio FM+, díky moc za to, že nás sladíte, za chviličku Lady Gaga a jeden kouzelný hit Abrakadabra. Kam
1: vyrazit? No a víme taky, co se u nás o víkendu bude dít. Přes den budeme asi všichni zalezlí doma, ale večer rozhodně vylezte a vydejte se směr Nevřeň, což je obec na severu Plzeňska. Oni tam mají totiž Kaolinum centrum a před ním vznikne letní kino. Docela symbolicky se bude od 9 večer promítat snímek s názvem Vesnice roku.
0: Hezky. Já vás vezmu na ideální závěr prázdnin. Co třeba takový historický zámek, letní večer pod hvězdami a nejslavnější česká opera. Právě to nabídne 29. srpna zámek Líteň nedaleko Berouna. Na jeho nádvoří zazní Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v mimořádném koncertním provedení s hvězdami Národního divadla. Těšit se můžete třeba na Kateřinu Kněžíkovou anebo Adama Plachetku. A doprovodí je orchestr s více než 60 členama. K tomu videomapping, speciální scénografie a atmosféra místa spojeného se slavnou pěvkyní Jarmilou Novotnou.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Léto není období v kalendáři.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindle X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
4: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sny?

0: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
1: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
2: Porsche Plzeň.
3: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio. Proč vyrazit v červnu do Prahy? Protože tak dokonalý dům dětského štěstí jinde není. Vyhraj v rychlé pětce 5 000 korun do Levels v My House of Fun a užij si svět her, zážitků a adrenalinu. Stačí 5 správných odpovědí a zábava ve splněném dětském snu může začít. Každé všední ráno ve snídani šampionů na Hit Radio.
6: V srdci Prahy je My, místo, kde se nenudíš, a to přímo na Národní třídě. Levels, Fly Vista, Back in Time a spousta dalšího. To je My House of Fun. Přijď se pobavit. houseoffunprague.cz.
5: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: S House. Parádní odpoledne všem, jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme hledali místo, kde sledovat dnešní zápas mistrovství světa ve fotbale. Česká republika si to rozdá s Jihoafrickou republikou. Všechny běžné putiky budou úplně narvaný. Ale je tady jedna jediná hospoda v celé České republice, kde zřejmě nějaký místo může být. My jsme zavolali do Jihoafrické restaurace.
2: Hello.
0: Dobrý den. Prosím vás, 10 míst dneska večer by bylo?
2: What?
0: 10 míst.
2: English?
0: Deutsch.
2: Eh?
0: Nerozumím?
2: Nerozumím.
0: Já taky ne. A místo volno máte dneska večer?
2: I don't know. Okay, hold on. SMS?
0: No, to pošlu stejnou českou SMSku, jako mluvím. Potřebuju 10 míst večer, aby jsme si pochutnali na tý jihoafrický. A utopence? Máte utopence?
2: One minute.
0: OK. Zavěsilo. Na to jsem se nezeptal ještě ani na gambáč. Takový pěkně divoký to dneska bylo. No a zítra po 15. hodině bude zas. Těšíme se na vás zítra, navíc i se summer party. Teď ještě Miraj.
3: Život plne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda osobního auta s autobusem se pořád ještě vyšetřuje na Klatovsku. Došlo k ní na hlavním průtahu Švihovem. Podle našich informací místo zůstává průjezdné jedním pruhem. Další info z dopravy nám pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Buongiorno, San Marino Pizzerie, tam se lidem dobře žije, skvěle se tam jí, každý o tom ví, jídlo vám i dovezou, Monča Helča s Terezou, sanmarino.pizza.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
6: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
8: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Izolvest. Zavolejte ještě dnes. Izolvest.cz.
9: On air.
0: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Česko má novou ochránkyni lidských práv, stala se jí dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka, jeho šestileté funkční období skončilo v únoru. V úřadu ale setrvával až do složení slibu své nástupkyně. Pražští zastupitelé s okamžitou platností odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Ondřeje Prokopa. Důvodem je jeho kauza nepřiznaných bytů. Do čela výboru byl zvolen další zastupitel hnutí ANO Jan Hušbauer.
11: Zvolení do čela kontrolního výboru vnímám jako přechodné řešení, než kolega Ondřej Prokop bude mít možnost se vyjádřit k těmto mediálním nařčením.
10: Prokop se z dnešního jednání omluvil, kauzu chce vysvětlovat zítra na samostatné tiskové konferenci. Památný dub v Sherwoodském lese spojený s legendou o Robinu Hoodovi odumřel. Podle britských odborníků stromu starému 1200 let na jaře poprvé nevyrašily nové listy. Velký památný dub, za kterým se vypravovaly tisíce turistů, patřil k největším dubům ve Velké Británii. Naši fotbalisté v těchto chvílích vstupují do druhého zápasu ve své skupině na světovém šampionátu. Jejich soupeřem je Jihoafrická republika. Duel bude řídit trojice amerických sudích v čele s Tori Pensovou. Duel na mistrovství světa mužů bude rozhodovat jako teprve druhá žena v historii.
12: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
10: Zítra vstoupí v platnost výstraha před vysokými nebo velmi vysokými teplotami. Bude jasno nebo skoro jasno, ráno 19 až 15 stupňů, no a pátek slunečný a parný. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, na severovýchodě a východě nepatrně chladněji. Na horách se čekají bouřky, slabý proměnlivý vítr.
13: 18. hodina odbyla, hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti a dnes pochopitelně i s fotbalovým informacím.

Tohle je hodina pohodu muzika, Diana Ross, Upside Down, single, kterým jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia, a to až do 21. hodiny. Taky pro vás sledujeme dění na zelené ploše. Česká republika právě teď v rámci mistrovství světa ve fotbale bojuje proti Jihoafrické republice a hned na startu máme dobré zprávy, protože se podařilo skorovat. Takže aktuální stav pro Českou republiku 1-0. Tak držíme dál palce naší reprezentaci a taky vám dál hrajeme ty nejlepší hity. Gareth Gates.

Tohle dobře znáte, Real to Real, I Like to Move It. Znáte to zejména z poslední doby díky animáku Madagaskar, kde se tahle písnička objevila, byť v jiné verzi. Každopádně my jsme si zahráli originál z roku 1993. I Like to Move It je možná hymna, kterou bychom mohli dnes pustit právě našim fotbalistům, kterým to ale zatím jde. Bojujeme jako lvi, jako ti lvi, které máme na reprezentačním dresu. 1-0 aktuální stav na hřišti proti Jihoafrické republice v rámci mistrovství světa, kam se Česká republika kvalifikovala po dlouhých 20 letech. My se vracíme 20 let, 30 let zpátky v čase, je to úplně jedno, 80-ky, 90-ky, hity milénia, a to pro vás máme tady na Hitrádiu v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. Buggles, Richard Miller nebo Jessica Folker, to jsou interpreti do příštích minut.

0: a 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Dobrá práce a skvělý tým?
4: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
3: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
4: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
3: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@shapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
4: Těšíme se na vás.
5: Naši nejlepší atleti míří do Plzně na atletickou extraligu. Olympionici a reprezentanti v jediné týmové soutěži roku. Nejlepší atleti a nejlepší české týmy proti domácímu týmu AK Škoda Plzeň. Buďte u toho 21. června. Přijedou hvězdy české atletiky. Zažijte atmosféru špičkové atletiky a pomozte plzeňským atletům obhájit loňský extraligový titul. Tuhle neděli na atletickém stadionu města Plzně. Info a vstupenky na ticketportal.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladící matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladící matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
12: Postele Losiná.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

A taky hodně nostalgická byla tahle písnička Richarda Millera. Jo, Nina Richie. Tak tu jsme hráli právě teď na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, tohle byla vzpomínka na rok 2000, když Richard Miller vydal desku s názvem A hosté. Na té desce se opravdu objevila celá řada hostů, taky řada textařů a jiných hudebních skladatelů se podílela právě na jednotlivých písních pro Richarda Millera. Některé jsou psané v češtině, některé ve slovenštině. Jamiroquai je připravení dál, Cosmic Girl, to je hit, který vám pošleme právě teď. No a za chvilku i lekce francouzštiny, Segal, Ela Ela, tak i to pro vás máme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém až do 21. hodiny večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak užívejte čtvrtek s datem 18. června.

Ale slibovaná lekce francouzštiny, France Gall, Ela, Ela, Ela. Hudební speciál Hit Radio Klasik je v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti.

0: co nabízí náš hudební archiv. No a k tomu sledujeme taky dění na zelené ploše. Dnes česká reprezentace nastoupila proti Jihoafrické republice v Atlantě na mistrovství světa, kde aktuálně je stále ve vedení 1-0 a od konce prvního poločasu nás dělí už jenom malé okamžiky. Malé okamžiky nás dělí taky od dalších hitů Various Artists, Perfect Day, taky Sydney Youngblood do konce hodiny, anebo tady Janek Ledecký. Na ptáky jsme krátký, to je velká klasika. Řízneme do kytar. V příštích minutách na Hit Radio.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
7: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
6: Co to je za zvuk, Milane?
7: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
8: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
9: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjistit podrobnosti na webu udaliborky.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Budíte se v noci horkem? Postele Losina představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte.
15: Postele Losina.
16: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
17: Tak sáhni pro mobil.
18: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
16: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
18: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
16: Více na předplatnenakavu.cz.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je česká retro rokotéka. Janek Ledecký, Na ptáky jsme krátký. Hitovka, kterou jsme slibovali v rámci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Věc, která nás dovedla až k 19. večerní. A my vám přejeme hezký čtvrtek.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z minulosti. S vámi Michal Pospíchal, přeju hezký čtvrtek s datem 18. června.

hrává Susan Vega, tohle je Luka. Písnička, kterou dobře z éteru Hit Rádia znáte. A kterou jsme připomněli taky v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který vám servírujeme až do 21. večerní. Taky pro vás sledujeme fotbalové mistrovství světa, protože dnes se česká reprezentace postavila jeho Africké republice a už nám začala druhá půle. Dokonce už měli Češi další dvě fantastické šance zakončit do té správné branky. Nakonec se nezadařilo, ale bylo to jenom kousíček. Aktuální stav v náš prospěch zůstává 1-0. To jsou dobré zprávy a budeme doufat, že budou nakonec ještě lepší. Doufám, že dobrou zprávou je i to, že Bryan Adams se chystá do České republiky. Pokud to chcete slyšet naživo, šanci budete mít v prosinci v Praze. No ale pokud čekat nechcete, tak nemusíte, protože Bryana Adamse my pro vás na Hit Radio máme hned teď. S ním Rod Stewart, taky Sting a písnička All for Love. Velká romantika.

0: takhle fantasticky si užíváme čtvrteční večer. Tohle je vyloženě party věc, Celebrate Our Love. Říká se, že čtvrtek je malý pátek, tak to se takhle při večeru určitě hodí. Možná už se těšíte na ten pátek, konec pracovního týdne, nadcházející víkend, tak doufám, že pro vás bude hlavně volný a pohodový. Hodně pohodová je Madonna a písnička Hollywood, tu pro vás máme připravenou. I takhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás nachystané taky buty, Mám jednu ruku dlouhou, anebo Billy Idol se přihlásí o slovo. Hot in the City. Tak i to vám budeme hrát. Už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Nejdelší den v roce je tady. Letní slunovrat. A my ho odpálíme jako nikdy dřív. Hit Radio tě zve na Summer Party. Od pátečních 15 hodin ti až do nedělního večera budeme hrát jen ty největší letní hity posledních 30 let. Tohle není jen víkend, tohle je oficiální začátek léta. Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Housebrand Café per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 27. června v letním kině v Příbrami. Těšíme se na vás.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem přenechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Na výlet do hollywoodských kopců nás teď vzala Madonna. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Hollywood. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia, hrajeme až do 21. večerní. Ani tuhle hudební vzpomínku jsme nemohli opomenout. Sledujeme pro vás taky fotbalové utkání. Česká reprezentace se postavila Jihoafrické republice. Hraje se v Atlantě na mistrovství světa. Aktuální stav v náš prospěch 1-0, 75. minuta utkání. A teď je velmi napínavá situace před českou brankou, protože Jihoafrická republika vstřílí pokutový kop, ale naštěstí se nevydařilo. Takže to jsou dobré zprávy. A dobrá je taky hudba, kterou pro vás máme do dalších minut. Yes, Owner of Lonely Heart, anebo Sound Lovers. To jsou oni, to určitě dobře znáte. Runaway se jmenuje písnička, kterou teď posíláme mezi vás.

0: Tak tohle je slibovaná muzika, skupina Yes, Owner of a Lonely Heart, ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Takhle parádně to rozjedeme už za pár okamžiků. Jsou to Captain Move, Give It Up. Parádní party věc, která vám taky rozproudí krev v žilách při tom čtvrtečním večeru, který teď nepřináší úplně dobré zprávy, pokud se tedy přesuneme do Atlanty, protože Jihoafrické republice se právě v tento moment podařilo srovnat. Takže aktuálně na zelené ploše remíza 1-1 v utkání s českou reprezentací na mistrovství světa.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90.

0: se vyplatí.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: možnosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
2: V sobotu 20. června se parkoviště u hypermarketu Globus Plzeň Chotíkov promění v letní zábavní park.
3: Skákací hrad jednorožec, action park, soutěže, tvoření i závody RC autíček.
2: Přijďte si užít kouzelný start prázdnin.
3: 20. června od 11 do 3.
2: Více na globus.cz.
4: Permanentkou to začíná. Volný prodej permanentek Viktorie Plzeň odstartoval. Permanentka není jen vstup na tribunu. Je to závazek stát za Viktorkou po celou sezónu. Být u domácích zápasů a důležitých momentů. Atmosféra v Dusan Aréně totiž dává týmu sílu až do poslední minuty. Viktoriáni, potřebujeme každého z vás. Buďte u toho s námi i v příští sezóně. Více na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: Forkete vás a Masterboy. Legendární partička, které jsme taky dali prostor ve vysílání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Máme ho pro vás každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Vy se takhle hezky vracíme zpátky v čase a připomínáme to nejlepší z našeho hudebního archivu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise Veggie za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: voda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Mamma mia. No tak to řekni. Mamma mia. Zaspívej to a zažij to. Noc s operou uvádí muzikál Mamma mia. 25. až 27. června v amfiteátru Lochotín. Poslední místa na noc s operou.cz.
2: Pokračujeme dál s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

hudební projekt Era a singlovka Ameno. Dohrává 10 minut po 20. Tak doufám, že vám udělala radost. Na zelené ploše je dobojováno. Mistrovství světa dnes pokračovalo utkáním mezi Českou republikou a jeho Africkou republikou. No a nakonec je to vyrovnaný výsledek 1-1. Tak to je ten finální stav, se kterým už nikdo nic neudělá. Tak to Češi zkusí na potřetí. Příště to bude ale hodně těžké. V Mexiku proti Mexiku. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Kelly Strike Me nebo Darude Sandstorm. To jsou další hity, které pro vás máme.

0: čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dál vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tohle byla další velká nostalgická hudební vzpomínka na Darude The Sandstorm. Pojďme se teď věnovat éře boybandů. Ta největší vlna nastoupila koncem 90. a začátkem milénia. Těch skupin, ať už pánských nebo dívčích, tady bylo velké množství. Jenom některé se ale opravdu ujaly, některé dokázaly prorazit ve světě v té velké konkurenci, doslova mít globální úspěchy. No a jedním takovým boybandem je z Velké Británie partička Point Break. Ta měla velmi rychlou kariéru, pouze od roku 1998 do roku 2000. Za tu dobu každopádně stihli několik velmi zásadních hitů. A mezi nimi taky singlovka Freaky Time, kterou už za chvilku tady na Hit Rádiu uslyšíte v kompletním znění. A že jste to vy, přidáme třeba taky skupinu Toto a hitovku Afrika.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM+.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
2: Zase fronta do... My do toho Chorvatska snad nedojedeme.
3: Tak kde to vázne, Karle? Jsme kousek za vámi.
2: Co to je za zvuk, Milane?
3: No to víš, chlazený pivko. Sice ne alko, ale... A za chvilku bude kafíčko. Vždyť jsem ti říkal, pojď se mnou do Protraku. Tam mají všechno, i lednice a kávovary.
4: www.protruck.cz. Chlapi, jeďte už všichni do Protraku.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Permanentkou to začíná. Volný prodej permanentek Viktorie Plzeň odstartoval. Permanentka není jen vstup na tribunu. Je to závazek stát za Viktorkou po celou sezónu. Být u domácích zápasů a důležitých momentů. Atmosféra v Dusan Aréně totiž dává týmu sílu až do poslední minuty. Viktoriáni, potřebujeme každého z vás. Buďte u toho s námi i v příští sezóně. Více na fcviktoria.cz. Tak ať stále vítězí.
7: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek@blatna.cz.

Tohle byly fantastické Shakespeare Sisters. Mimochodem, nejsou to sestry, jen mají ten název. Dokonce ani nejsou stejné národnosti. Jedna Američanka a druhá Britka. My jsme si od nich připomněli singlovku z roku 1992. Hello, Turn Your Radio On. Ta se mimochodem objevila na desce Harmony Yours, což byla věc, která získala řadu ocenění a dokonce se dvakrát stala platinovým albem. Pokračujeme dál v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Teď zase přidáme do tempa partička Alcazar. This is the world we live in. Tak si to užijte.

0: Tohle je legendární skupina Journey a fantastická věc Don't Stop Believin'. To jsme rádi připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Sasha se cítí tak, jak vy určitě nemusíte. I feel lonely. Zpívá ve své písni, kterou pro vás máme taky připravenou. Do konce hodiny stihneme dát prostor třeba i domácí muzice. Anaka, zavírám oči. I to pro vás se budeme mít v příštích minutách tady na Hit Radio.
1: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek@blatna.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe,

0: Když si chci užít festival naplno. Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us, tak to je krásná věc, která nás dovedla až k 21. večerní a to znamená, že taky ke konci dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do toho dnešního vydání nevejde, ale nemusíte zoufat, protože zítra pro vás budeme mít opět Hit Radio Classic, opět úderem 18. hodiny vám začneme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Marquez, Sunfelt, Vance Joy, Damiano David, to jsou interpreti do příštích minut tady na Hit Radio. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
2: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
1: Byty Dobzany.cz. V Dobzanech se žije dobře.

0: rychlosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Ono se řekne plechovka, ale za tím dokonalým tvarem a úžasnou chutí obsahu stojí lidé, naši lidé. A ti provedou 70 výrobních testů. 200krát projde plechovka přesným měřením. Nabízíme tisíce barev a více než 20 speciálních efektů. Jsme Kempek Stříbro. Vyrobili jsme plechovku, kterou právě teď pravděpodobně držíte v ruce. A u nás ve Stříbře ji umíme i recyklovat. cz.canpack.com.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: Power Over Me na Hitrádiu zpíval Dermot Kennedy. Určitě znáte ty momenty, kdy tak nějak potřebujete prokrastinovat a jen tak si projíždíte sociální sítě. Na těch hledáme hlavně zábavu a když to ještě spojíme s produkty, které se nám do života hodí, je to výhra. E-shop Jeno.net, dvojka na trhu s IT a elektronikou, změnila design a komunikaci. Nově na sociálních sítích a v raných cenách budou vystupovat zakladatel firmy Robert Novotný spolu s obchodním ředitelem. Dvojce doplní tradičního maskota míru, takže ještě více zábavy a skvělého obsahu. Na to se těšíme. Stejně jako na další hity, které vám dáme už za chvilku.
1: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku. Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Porsche Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží.

0: Plešných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
1: Dobrá práce a skvělý tým?
2: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
1: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
2: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
1: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
2: Těšíme se na vás.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.

0: M+.
1: Léto na zámku Blatná letos otevírá velká představení pod hvězdami. Už začátkem července vás čeká operní gala koncert Štefana Margity, komedie o lásce s Karlem Rodenem a Janou Krauzovou, oblíbené představení Vše o mužích divadla Studia 2 i legendární Šíleně smutná princezna přímo na místě, kde se natáčela. Zažijte kulturní léto na zámku Blatná. Počet míst je omezený. Vstupenky na zámek-blatna.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM+.

0: stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. Ekondomy.cz.

0: sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: potisk trička, byla bel CZ. Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz. Porsche
3: Plzeň. Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.
6: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to ne.

0: Sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: A sladkosti koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
2: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
3: Hledáte ojeté auto, kterému můžete věřit? Teď je ten správný čas. Vybrané modely v Porsche Plzeň pořídíte za hodně snížené ceny. A přitom bez kompromisů a v kvalitě. Každý vůz je prověřený, zkontrolovaný a připravený na další kilometry. A jako bonus získáte 3 servisní prohlídky zcela zdarma. Stačí jen využít financování. Tak to už je pořádná porce, nemyslíte?
4: Jaká porce? Teď prodáváme auta.
5: Porsche Plzeň.
6: Budíte se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezapomeňte.

0: Prostě koupíš na ochutnejořech.cz.
1: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.

0: se v noci horkem? Postele Losiná představují speciální chladicí matrace Manicool. Snižují tělesnou teplotu a omezují noční probouzení. Pořiďte si u nás chladicí matrace ještě před létem. A pozor, do konce června sleva 10%. Tak to nezaspěte. Postele Losiná.
1: Hit Radio. Hit Radio.